9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře.

0: Už dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

Poslechneš si klasiku. Well,

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

protože slyšeli, že náš svět se hroutí a že jsme v prdeli.

Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Prosím tě, můžeš se konečně zvednout z toho gauče a přestat hrát tu kravinu?
1: V klidu, ženo. Útočím na rekord. Ještě dvě úrovně a vysvobodím princeznu.
0: No, kdyby tak věděla, co jí s tebou čeká. Nešla by u toho alespoň vypnout ta hudba? Kdyby tam třeba hrálo něco normálního?
1: V tom případě si během soboty a neděle naleďte rádio Čas Rock. Přesvědčíme vás, že kvalitní muzika se objevila ve spoustě videoher a naopak vás dokáže vybičovat k těm nejlepším výkonům. Závodní hry, sportovní nebo hudební. Tady všude můžete narazit na parádní muziku. Víkend písní z videoher. Nejsme jen rádio.

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz. Čas Rock.

0: Krásné chvíle přejeme všem rockerům, metalistům, ale klidně třeba básníkům nebo ilustrátorům. Proč taky někoho vynechávat, že ano?
1: Všichni, co momentálně posloucháte rádio Čas Rock, anebo koukáte na televizi Rebel, jste vítáni u nás v Rebelském baru.
0: My dva to tady už nějakou dobu táhneme spolu, takže vlastně můžeme říct, že spolupracujeme. A právě to bude náplní dnešního dílu.
1: Spoluprací v hudební branži je a bylo požehnaně, takže je z čeho vybírat. A první kousek nás zavede na americkou hudební scénu.
0: V roce 2016, tedy před 10 lety, vydali Korn album The Serenity of Suffering. V jedné písni jim vypomohl i Corey Taylor.
1: Fanoušci, kteří si vysnili spojení těchto dvou frontmenů, museli být naprosto spokojeni.

0: Hudební spolupráce mohou být z různého důvodu. Často je to jen ojedinělý případ, kdy někdo hostuje někomu na desce třeba.
1: Ale někdy k takovým věcem dochází ze smutných důvodů. Třeba v rámci vzdání holdu zemřelé osobě.
0: V roce 2017 zasáhla rockový svět smutná zpráva. Ve věku 52 let zemřel Chris Cornell, bývalý frontman Soundgarden, ale také člen Audioslave.
1: Ve stejném roce proběhl další ročník festivalu Rock Am Ring, kde mimo jiné vystupovala kapela Prophets of Rage.
0: Projekt, kde se objevili členové Rage Against the Machine a Audioslave. No a během písně Like a Stone je přišel doprovodit i Serj Tankian. A jak to hudebníkům šlapalo, na to se podívejme právě teď.
2: Dankeschön, vielen Dank, Deutschland. Thank you so much. This is our second show in Europe ever, and you're a spectacular audience. Thank you very much. We appreciate it. We'd like to take a moment and ask you all to give an incredible roar of applause in memory of the great Chris Cornell. An even louder roar of applause to the great Chris Cornell. Chris was our good friend and comrade for years, and we're going to bring up another friend now who is also a very good friend of Chris's to play something for Chris Cornell. Please welcome Serj Tankian from System of a Down.

0: Dnešní rebelský bar se nese ve znamení spoluprací. V baru to znamená, že jeden nachystá pití a druhý ho roznese, případně třetí vypije.
1: V hudební branži to naopak může vypadat následovně. Kapela, která je ryze instrumentální, si tu a tam zavolá na pomoc slavného zpěváka, nebo v aktuálním případě zpěvačku.
0: A přesně takový postup volí už mnoho let Apokalyptika. Je pravda, že jen tato finská kapela by nám spolupracemi dala materiál minimálně na dva díly.
1: No, my ale zakotvíme v roce 2005, kdy skupina vydala eponymní desku. Nachází se na ní jedna píseň, která vyšla hned ve čtyřech verzích. Instrumentální, anglické, německé a francouzské. A podle toho se taky měnily názvy songu.
0: Anglickou a německou verzi naspívala česká zpěvačka Marta Jandová. Tak si jednu z nich taky můžeme nyní pustit.

0: Jsme zpátky v rebelském baru, kde se to dnes hemží hudebními spoluprácemi. A ty bývají někdy i neobvyklé.
1: Tak třeba v roce 2011 způsobili takový malý poprask pánové z kapely Korn. Oni se totiž rozhodli vydat desku, na které kapelu doprovázeli různí elektroumělci.
0: Ano, podruhé tady dnes budeme mít kapelu Korn, protože tohle bylo hodně neobvyklý počin. Dneska by to asi nikdo neřešil, ale před 15 lety jako zvedali obočí lidi. Tahle nahrávka byla označena za lehce kontroverzní a mnoho fanoušků jí nemůže přijít na chuť dodnes.
1: Máš pravdu. V dnešní době se naopak metal s elektrem mixuje jedna báseň, někdy možná až moc. Dá se tedy říci, že album The Path of Totality předběhlo svou dobu.
0: Ale o to jim tenkrát šlo. Jonathan Davis prohlásil, že chtějí být průkopníky a dělat věci, které by neměli. No a to se asi povedlo.
1: My si dáme pilotní single desky Narcissistic Cannibal.

0: Před námi je další hudební spolupráce. Ono, kde to často vybízí k různým hostovačkám, tak to jsou filmové soundtracky.
1: Jeden takový si dáme, protože zavzpomínáme na dobu, kdy se komiksovky teprve pomalinku dostávaly na vrchol filmového žánru.
0: V dnešní době to je jeden malovaný panák za druhým. Ale filmy, které se postarali o všeobecnou popularitu komiksovek, tak to jsou považováni první dva X-meni a Spider-meni.
1: První film o lidském pavoukovi šel do kin v roce 2002. V té době se taky ještě poctivě točili písně pro daný snímek.
0: No a tady dostali možnost spolupracovat Chet Kroeger a Josie Scott. Tedy ústřední postavy kapel Nickelback a Saliva.
1: Na písni se nakonec podílelo více hudebníků, třeba z kapel Theory of Deadman nebo Pearl Jam. Autorsky se však stále jedná hlavně o dílo Cheta Kroegera.
0: Stejně jako celý film, i píseň slavila úspěch po celém světě. Byly z toho i tři nominace na Grammy.

0: No a dostali jsme se na závěr aktuálního rebelského baru. My začneme s Tomášem pomalu uklízet a ještě než zamkneme, čeká nás jedna spolupráce.
1: Tahle konkrétní trvala cca 5 let, během které vyšly dvě desky, a to pod hlavičkou Lindemann. Frontman Rammstein se tenkrát spojil s Peterem Taktrénem, lídrem Pain a Hypocrisy.
0: První deska byla v angličtině, na podruhé už vsadili na zpěvákovu rodnou němčinu. A celý tento projekt si fanoušci pochvalovali.
1: Jenže bohužel, evidentně si pánové přestali rozumět. A tak šli v roce 2020 od sebe. Muzika však zůstala, tak si jeden kousek můžeme dát.
0: No a my se s vámi zároveň loučíme. Mějte se, bando, krásně, my tady budeme zase za týden.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

hezky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Roková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Lenny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Časrok. Časrok. Časrok. Časrok.

pravou rockovou muzikou. Prvé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas Rock.

0: rozšlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
2: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná.

0: Rock News.
1: Pořadatelé festivalu Rock Castle oznámili první várku kapel, která se od 12. srpna představí na dalším ročníku této skvělé akce. No a nevypadá to vůbec špatně, protože Moravskokrumlovský zámecký park rozduní Hammerfall, Bloodbound, Orden Ogan, Korpiklány a další skvělé kapely.

Od formace Slipknot nepřicházejí vůbec povzbudivé zprávy. Ta první oznamuje úmrtí tvůrce některých jejich ikonických masek Screamin' Matt George a ta druhá odchod Syda Wilsona. Tento u nich válel od roku 1998 a měl na starost samply a další zvukové efekty.

Celkem zajímavá podívaná se naskytla fanouškům kapely Abbath, kteří přišli na jejich koncert. Frontman této party totiž ani ne po dvou odehraných minutách praštil svojí kytarou o zem a odešel.

0: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
1: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
0: A maminka se mnou.
1: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
2: Prosím tě, můžeš se konečně zvednout z toho gauče a přestat hrát tu kravinu?
3: V klidu, ženo. Útočím na rekord. Ještě dvě úrovně a vysvobodím princeznu.
2: No, kdyby tak věděla, co jí s tebou čeká. Nešla by u toho alespoň vypnout ta hudba? Kdyby tam třeba hrálo něco normálního?
3: V tom případě si během soboty a neděle naleďte rádio Čas Rock. Přesvědčíme vás, že kvalitní muzika se objevila ve spoustě videoher. A naopak vás dokáže vybičovat k těm nejlepším výkonům. Závodní hry, sportovní nebo hudební. Tady všude můžete narazit na parádní muziku. Víkend písní z videoher. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock. Rádio Čas Rock.

0: Rock News.
1: Pokud ujíždíte na formaci Serenity, tak by nebylo na škodu poznačit si datum 19. února 2027. V tento den totiž zavítají do pražského klubu District, kde jim bude předehřívat publikum ještě jedna velice zajímavá partička.

Rogerovi Taylorovi, jak je vidět, síly v žádném případě neubývají, ale naopak. Pilně pracuje na své už v pořadí sedmé sólovce, která by měla spatřit světlo světa 18. září. No a jak bude znít, tak to nám představuje na dalším singlu s názvem I See You Now.

0: Rokius, Rokius.
1: Pokud ujíždíte na formaci Serenity, tak by nebylo na škodu poznačit si datum 19. února 2027. V tento den totiž zavítají do pražského klubu District, kde jim bude předehřívat publikum ještě jedna velice zajímavá partička.

Rogerovi Taylorovi, jak je vidět, síly v žádném případě neubývají, ale naopak. Pilně pracuje na své už v pořadí sedmé sólovce, která by měla spatřit světlo světa 18. září. No a jak bude znít, tak to nám představuje na dalším singlu s názvem I See You Now. Forever.

0: Rock. Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
1: Megakoncert Rádia Čas.
0: 21. listopadu Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rokovánoc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
0: Čas rok.
3: Čas rok. Skonto nabité.
4: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.

0: flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
3: Sádrokartonáři a kutilové pozor! Profily, desky, tmely, vruty... Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
4: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

0: Plus Rock. Rock News. Rock News.
1: Jak to tak vypadá, pokračování legendárního Ozzfestu se stane skutečností. Měl by se v příštím roce uskutečnit na místě, kde se Prince Temnot v roce 2025 rozloučil se svými fanoušky. Villa Park v Birminghamu se tak opět stane součástí této skvělé akce, o které vás budeme s dostatečným předstihem informovat.

Jestli vám v žilách koluje thrash metalová krev a chtěli byste si užít pořádný nářez na vlastní kůži, tak máte možnost. Američtí Defiance, němečtí Bondet, italští Game Over anebo čeští Fat Boys, tak ti se od 9. do 13. prosince představí hned v 5 klubech od Kutné Hory po Uherské Hradiště.

Čau bez porého keři, bude 9 hodin a na rádiu Čas Rock startuje dopolední vysílání, u kterého vás všechny vítá nejtěžší váhová kategorie naší party, Honza Prokeš. Je před námi víkend, který budeme celý věnovat videohrám, ve kterých se jako podkres objevila muzika nějaké té známé kapely, ale nebude to jenom o nich, protože nás hned ze startu čekají třeba Gučarno.

0: si na rádiu Čas Rock budeme hrát Nemůže chybět Milan Galnár se svými horoskopy. No a já vám přeju pokud možno pohodovou sobotu, přátelé.
1: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti TJ Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
2: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
3: Navštivte www.kobbyelektro.cz. Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu. Kobby Elektro.
4: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce-huisman.cz.

0: Anne Berlin, tak se jmenovala formace, která nám právě teď na rádiu Čas rok dozněla. No ještě předtím, než se dáme další muziku, tak je tady kdo jiný než Milan Gelnár, který nám prozradí, cože nás čeká.
1: Sobota by měla být velmi příjemná. Slunce se nachází na samém konci znamení Lva a vrcholí jeho přechod do znamení Panny. Zažívat tak budeme radost, hravost, optimismus, ale také touhu po poznání, otevřenost, chuť bavit se, cestovat, sportovat a prostě si užívat život naplno. Nadít se také můžeme mnoha aha efektů, kdy nám docvakne něco, co jsme dlouho měli před očima, ale neviděli a nechápali. Projevit by se přitom měla naše vnitřní moudrost. Energie bychom měli mít na rozdávání, ale pozor, může se nám stávat, že to s ní budeme přehánět a způsobíme si nějaké zranění nebo nepříjemné události. V neděli slunce plně vstoupí do znamení Panny. Energie se mění z lví kreativity a radosti na pragmatickou, analytickou a šťouravou energii Panny. Bude to velmi silný, energetický a aktivní víkend, který propojuje radost přítomného okamžiku s jasnou vizí do budoucna a přechodem do věcného období Panny. Hvězdný víkend. Rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár.
2: Rádio Čas Rok. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, které si pro vás nachystalo víkend, ve kterém si budeme v každé hodině pouštět muziku, která se stala součástí nějaké té videohry. V tom seznamu, který je na ty nadcházející dva dny nachystaný, jsou opravdu velice zajímavé kousky od kapel, od kterých byste to třeba ani vůbec nečekali. No a kdo přijde na řadu jako první, tak to se dozvíme už za malou chvíli, kterou nám vyplní Škorpíci a taky Škvor. Tak se dobře bavte.
1: Víkend PC's videoher na Rádiu Čas Rock.
2: Rádio Čas Rock.
1: Pravé rockové rádio.
3: Cože, ty máš 150 technobodů?
4: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
3: A kde to jako najdu?
4: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
3: No jasně.
4: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
1: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje

to tady na Rádiu Čas Rock, začíná víkend s písní z videoher a my ho odstartujeme s kapelou The Guardians, která se stala neodmyslitelnou součástí kulturní hry Grand Turismo 2. Tato formace se ve Švédsku dala dohromady v roce 1992 a její začátky se formovaly do hudebních stylů od indického roku popu 60. let až po poctivý rock'n'roll. Jejich první deska spatřila světlo světa v roce 1994 a dočkala se nevídaného úspěchu nejen na své domácí půdě, ale taky třeba v dalekém Japonsku. Obrovský průlom však přišel o rok později, a to s albem Live, na kterém se objevila hned celá řada hitů, které se hrají dodnes. My si ale od nich dáme skladbu, která je součástí jejich v pořadí čtvrtého studiového zářezu. Ten nese úplně stejný název jako ta videohra, o které jsem mluvil, takže tady je a vy se během ní máte možnost rozmyslet, jakou další pecku si dáme. 7253311 55. Víkend písně.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, před námi písnička na přání a zní Tatar. Zdravíme tě, čau.
1: Čau, čau, dobré ráno všem do éteru. Zareagoval jsem na kapitánovu výzvu, takže mě tu máte.
0: Nazdar, nazdar. Tak, zdravíme tě, 9:30. V jakém jsi procesu teď?
1: No zrovna dělám si snídaní, papám.
0: 9:30, to je snídaně králu. Co je dobrého?
1: No, vajíčka na tvrdo, chlebiček s masolkem, kafička s mlékem, no, cigárko potom a hura do PL na nakupy.
0: No jo, tak to jo. A teď kabát, komu?
1: No teď komu? No samozřejmě Aldovi zavolám, ať se tam sám nebojí, protože říkal, že jezdí sám, nikdo nejezdí. Samozřejmě Randymu Trebunovi ze Spyderu X. No a všem motorkářům z naší celorokové rodině, no a chlapci, nestýďte se a volejte.
0: Jasné, tak muzika je nachystaná, díky moc, ty si užij oslavu a dej pak vědět, jak to dopadlo. Čau.
1: Příjemnou sobotu přeju.
0: Taky, ahoj.
2: Kabati, písničku pro nejnáročnějšího posluchača, Laďa a Velkou hlavu. Chlapci, pojďme, bude připravena.

0: Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Leny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje. Čas rok. Čas.

0: za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
2: Jsi piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
1: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
2: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.
3: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přivese Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
4: Už dál nemusíš hledat. Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
5: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

O konec naší dnešní první společné hodiny se nám na Rádiu Čas Rock postarali Halloween a na Rádiu Čas Rock pokračujeme s AC/DC. Přidají se Judas Priest. Ano, třetice Black Sabbath. Jak slyšíte, tak nás na Rádiu Čas Rock čeká opravdová hudební elita, ke které se přidá pohled do kalendáře a taky co jiného než další kousek našeho víkendu.

našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mks.havířov.cz.

0: flešky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
3: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná.

Na co čekáš, tak na to se ptala kapela Jamaron a my se teď ale podíváme do kalendáře, kde je například událost z roku 1968. Ringo Starr tehdy opustil Beatles během prací na Bílém albu. Naštval se kvůli neustálým hádkám a napětí, které mezi nimi panovaly. Zprávu odchodu Ringa držela kapela v tajnosti až do 3. září. Po Ringově odchodu nahráli zbyli členové Beatles píseň, která nesla příznačný název Back in SSS. Rok 99, Travis se po 12 týdnech propracovali v britském žebříčku mezi nejprodávanější singly a to rovnou na první místo. Svátek slaví Bohuslav, tak chlapi za celé rádio Čas Rock všechno nejlepší, no a pozdrav samozřejmě posílám i své drahé choti, se kterou jsme právě 22. srpna 1992 vstoupili do svazku manželského. Toto letí, no. A jestli máte taky nějaké výročí, tak se klidně pochlubte. Třeba na náš WhatsApp, který má číslo 72533 1155. Tak jenom ještě jednou všem oslavencům jen to nej a tady jsou ACDC.

0: Rádiu Čas Rock se celý tento víkend věnujeme skladbám, které se staly součástí videoher, no abychom, my bychom je mohli trošku probrat. Co říkáte? Máte nějakou svoji oblíbenou, na kterou nedáte dopustit? Jste pacienti, kteří u toho dokážete sedět i několik hodin v kuse, nebo stačí vám naopak pár minut, anebo jste úplně, nebo to jde úplně mimo vás. Já si vzpomínám, že kromě slavného vlka, který chytal do košíku vajíčka od slepic, jsem kdysi dávno na burze koupil takovou černou bedinku, do které se strkaly žluté kazety, na kterých byl já nevím, třeba Super Mario a další v té době opravdu, ale opravdu vychytané hry. K tomu joystick, který se přisál ke stolu a už se jelo. Klidně se můžete svěřit na náš WhatsApp, co vy a právě ty videohry, o kterých je to celé téma na našem facebookovém profilu. Předem díky, no a my si na tu další za chvíli podíváme v plné parádě. Tak, vydržaj pianér, mimo jiná včera byly plíšky na ČT1, dívali jste se. Čas rok.
1: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
2: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
1: A maminka se mnou.
2: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
3: Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Ano, je tady pokračování víkendu, který celý na rádiu Čas Rock věnujeme písním z různých videoher a tou další bude Metal Gear Solid 5, ve které je mimo jiné jedním z úkolů najít kazetu, na které je skladba právě o této britské formace, kterou je Joe Division. No, ta působila sice jenom 4 roky, ale za tu dobu stihla vydat hned 2 desky, 3 EPčka a taky 2 výběrovky. My si od nich dáme vůbec ten největší hit, který kdy vypustili do světa, se kterým se na pár minut vrátíme do roku 1980, ve kterém mimo jiné jejich frontman Ian Curtis spáchal sebevraždu. No a k tomu číslo do studia Rádia Čas Rock 725331155, pro co jiného než pro písničku na přání. Tak jdeme na ní.

0: společnosti Rádia Čas Rok, no a tu další muziku, tak tu už vybírá kdo jiný než Trejda z dědiny. Je to tak? Zdravím tě, ahoj. Denda.
1: Tož vítaj, boušu.
0: Nazdar, kamaráde. Jak se máme? Jak se máš?
1: Jo, pohoda, sobotinka.
0: 3:45 skoro, oběd se chystá nějaký?
1: No, to už je vařím.
0: Co pak?
1: Vařím vývar, pěkně táhne se, kuřátko se peče v trubě.
0: No jo.
1: Vaří se bambuky k tomu.
0: No tak to jo, elektroměr se točí, nebo máš plynovou trubu?
1: My máme plynový sporák, ale elektrickou trubu.
0: Tak vy už jste pokročili. Dobře, teď Metallica komu?
1: Metalliku samozřejmě tobě.
0: Ano.
1: Všem, co poslouchají a tý naší rokový rodině, a děkuju Motáčkovi za skvělou zprávu, že ten malej už vypadá dobře, jako už se to všechno lepší, aha, takže to posílám taky Motáčkovi a všem celý tý naší rokový rodině. A mějte se všichni krásně, uživejte víkend.
0: My tobě děkujeme za zavolání, ať chutná kuřátko, když tak pošli fotečku, jak se tam pěkně smaží.
1: Jasný, ahoj zatím.
0: Nejsem hezky, díky, ahoj, čau.

0: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.
1: Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
2: Megakoncert Rádia Čas.
1: 21. listopadu Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz.
3: Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
4: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Čas rok.
5: Čas rok. Skonto nábyte.
6: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
7: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
8: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
9: Sádrokartonáři a kutilové pozor! Profily, desky, tmely, vruty... Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
10: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

čas rok. Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

Osborne na samém závěru této hodiny, no a my na rádiu Čas Rok pokračuje. A to s formací Europe, které bychom mohli hodit pár slov, přidají se Airborne. Tak jako Black Rouse. K tomu pokračování víkendu, který celý na rádiu Čas Rok věnujeme písním, které se objevily v nějakých těch videohrách. No je toho opravdu hodně, nebudu to zdržovat, popřeju vám pěkné dopoledne a fajn poslech.

0: Zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
2: Navštivte www.kobbyelektro.cz. Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu. Kobby Elektro.
3: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsen s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
4: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce-huisman.cz.

Jste ve společnosti Rádia Čas Rock, které po nějaké době opět spustilo soutěž Tajné úterý. V ní se hraje o celou řadu vstupenek na různé zajímavé akce, ke kterým se můžete dostat úplně, ale opravdu úplně jednoduše. Stačí pozorně poslouchat naše vysílání a v ten pravý okamžik se po výzvě dovolat tady k nám do studia. Číslo nemusím asi opakovat, že jo, to určitě všichni dobře víte. No a ta výzva, ta zazní vždy druhý den v týdnu, a to v ostrém budíčku mezi 8 a 9 hodinou ráno. Pokud v té době ještě spíte, tak si natáhněte budík. Mně nezbývá, než vám popřát hodně štěstí, no a přihodit další muziku, se kterou mám nachystané Europe a taky Alkohol s travičkou. Tady jsou!

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, nám právě teď dozněla formace Europe, která se mimo jiné i ukáže tady u nás v Ostrava aréně. Bude to na mega koncertu našeho bráchy Rádia Čas, a to 21. listopadu. Kromě nich David Koller, taky Heleny, Marpo, ale taky Olympic. Takže jestli máte zájem, skočte si na www.casradio.cz, tam najdete vstupenky a já jenom můžu už teď prozradit, že Rádio Čas Rock u toho určitě bude taky. A kdo ví, a možná, že si i toto vstupenky zahrajeme v naší hře Tajné úterý. Tak přeji ještě jednou hodně štěstí, no a popojedem Airborne anebo Eagles, pěkné dopoledne.
1: Rádio Čas Rock, pravé rockové rádio.
2: Cože, ty máš 150 technobodů?
3: Jasně, jedu technotrasu Apka, výlety, body a hlavně odměny.
2: A kde to jako najdu?
3: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
2: No jasně.
3: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
4: Prosím tě, můžeš se konečně zvednout z toho gauče a přestat hrát tu kravinu?
5: V klidu, ženo. Útočím na rekord. Ještě dvě úrovně a vysvobodím princeznu.
4: No, kdyby tak věděla, co jí s tebou čeká. Nešla by u toho alespoň vypnout ta hudba? Kdyby tam třeba hrálo něco normálního?
5: V tom případě si během soboty a neděle naleďte rádio Čas Rock. Přesvědčíme vás, že kvalitní muzika se objevila ve spoustě videoher. A naopak vás dokáže vybičovat k těm nejlepším výkonům. Závodní hry, sportovní nebo hudební. Tady všude můžete narazit na parádní muziku. Víkend písní z videoher. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock. Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas Rock.

0: Podcast Rock.
1: Tak a další kapelou, která do toho našeho víkendu písní videoher, z videoher určitě patří, je americká formace Bad Religions. Ta se stala součástí velice oblíbené skateové hry Tony Hawk's Pro Skater. Ta se na pultech obchodu objevila v roce 2020 a i hned po uvedení si získala celou řadu příznivců, kteří se dočkali i celé řady pokračování. V těch se objevila muzika od různých kapel samozřejmě. Ano, a právě ta, která nás teď čeká, tak ta jim propůjčila skladbu s názvem You, která je jejich, dalo by se říct, tou nejznámější. Já si myslím, že po prvních tónech okamžitě poznáte, o co se jedná, tak si jak se patří užijte a taky se klidně ozvěte, co by se v našem playlistu mělo objevit potom. 725 33 11 55, jdeme na to.

0: Tak jste ve společnosti Rária Čas Rok, no a já mám na drátě Aldu, zdravím tě.
1: Ahoj, tady Alda.
0: Nazda, nazdar, Aldo, kde jsi, prosím tě, zníš jak z plechovky?
1: Já jsem
0: z Plechovka, takhle, bo ti nerozumím ani slovo. Takže autobusem, jaká linka?
1: Já se budu snažit.
0: Jaká linka? Praha, já. Tokio?
1: Bydlá to
0: tak mám, ale
1: to
0: je z díry do díry
1: tady.
0: Aha, no ale ty si říkáš, že máš pro nás i nějakou pozvánku, tak pojď na ní.
1: Ale dneska na Upaldek, nebo na koupališti Upaldy, jeden obce, začíná to ve 2 hodiny, je tam program pro děti, je tam vlastně Karel Krejl Tribut, bude to, budou tam naši básnici z Bědiny, bude tam Gavard Revival, Iron Maiden Revival, takže já si myslím, že bude určitě dobré pivo teda, tak si myslím, že bude dobrá zábava, je to určitou půlnocí. Budou tam nějaké 14-leté, 15-leté holky, Bubery si říkají, jsou to tři slečny, které prostě hrajou kamry od skvělých kapel, inspirované vlastně Cranberries. Takže zajímavé, bude to zajímavý program.
0: Voda v koupališti je, nebo ne?
1: Ne, to tam už. Ale já tam jsem naplavá nějakých 10 let a koupaliště jsem tam v životě nezažil.
0: Dobře, hlavně, že tam je skvělá muzika. Já ti potom pošlu složenku, jo, za tu pozvánku. Teďko Mirka Schellinger, komu?
1: Ale to mi dorávě, protože jak jsme se domluvili 50 na 50,
0: děkuji.
1: Je jedno na jednoty.
0: Ano.
1: A v podstatě všem rockerům, všem rockerčatům, všem rockerkám a celou roku v bandě, celou roku v rodině.
0: Tobě ať to rychle uteče ta směna a užij si ten pěkný večer. Dej potom vědět, jak to dopadlo, jo?
1: Určitě, něco napočím, nějaké videa napočím.
0: Tak jo, daj se krásně. Ahoj, čau. Čas rok.

0: Vizgě. Vizgu nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
2: Slyšíme vás, dejte nám chvilku.
3: Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
1: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
4: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

Tak, jsme uzavřeli tuto hodinu a na rádiu Čas rok budeme pokračovat, ale to až za malou chvíli. Nejdřív bych vám velice rád popřál k obědu dobré chutnání, no a přidál.

0: Tak k tomu nás čeká novinka týdne, taky jedna velice zajímavá pozvánečka, no a pokračování našeho víkendu, ve kterém si hrajeme muziku z různých videoher. Je toho hodně, nebudu to zdržovat, pěkné odpoledne.
1: Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: toto byla formace, která si říká Mirador. No ale před námi je novinka týdne, Rádia Čas Rock. Všechno podstatné samozřejmě na našem facebookovém profilu, tak si tam skočte a uvidíte.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: S další novinkou týdne je tady kapela Glory Hammer, která se 16. října pochlubí novým albem. To ponese celkem 14 písní, ze kterých si teď jednu dáme v plné parádě. A pokud byste tyto borce chtěli vidět na vlastní oči, tak máte možnost, a to 5. listopadu v Martinovské garáži. Tady jsou a vydejte na Facebooku Rádia Čas Rock vědět, co a jak.
1: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: Tam za sportem.
1: No a co si tak protáhnout tělo v lezeckém centru Hangár, co říkáte? Čeká tam totiž navíc víc než 1500 metrů čtverečních plochy, na kterých se vyřádí, si myslím, opravdu každý. Přes 100 různých cest, dětský koutek, ale bacha, taky bistro, kde podávají skvělou kávičku a další dobroty. Otevřeno mají od pondělí do neděle a to až do 22. hodiny, takže jestli třeba nevíte, jak a kde si dát dneska do těla, není co řešit. Ale my na rádiu Čas Rock se budeme dál věnovat muzice, se kterou mám do těch následujících minut nachystané The Rasmus a nebo třeba Roba Zombieho. Za chvíli jsou tady, tak fajn odpoledne, přátelé.
0: Čas Rock. Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje

Jo, jak slyšíte na rádiu Čas Rok, pokračujeme ve víkendu písní z videoher a ta další, tak to bude pecka od formace Blink-182, která se svým songem Feeling Disc přispěla k vytvořenému významnému počinu, a to Madden 2004. Tato hra se věnuje americkému fotbalu a právě ročník 2004 je údajně tím nejlepším, co kdy spatřilo světlo světa. My si dáme skladbu Feeling Disc, která byla součástí jejich pořadí páté desky, na které se tato píseň udržela na první příčce. No a kdybyste tyto fešáky pro změnu chtěli vidět na vlastní oči, tak máte možnost, a to v červnu příštího roku, kde jinde než na Rock for People. Tady jsou, a jestli máte něco na srdci, tak si ho stačí vylít na 725 33 11 55. Víkend písní

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, no a před námi je co jiného než písnička na přání. Dušane, já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj, zdravím ze sídla Temnoty, takže chtěl bych Honzo zahrát písničku od Iron Maiden, na které jsme se domluvili, samozřejmě pro tebe, celé úžasné Rádio Čas Rock, zdravím okolo rodinu, vedem 4-0, ohrané.
0: Ano.
1: Tak moje kluky, kteří před chvíličkou přišli, jenom na fotbal, tak ať vyhrajou pro Lukyho, pro Vojtu, hrajou ve velkých odpůjcích, tak já počítám tak 0-19, ne na rohy, ale na goly.
0: Ano.
1: No, uvidíme. No a všem na pohodu, ať si užívají a dodržujou pitný režim a poslouchají pravou roku hudbu.
0: Tak to je skvělé. Chlapi jsou u tebe teda, jo? Přijeli na oběd.
1: Ne, oni přišli po obědě, přišli si pro věci a jedou na fotbal.
0: Protože ty dneska nevaříš, nebo proč?
1: Jo, vařím, v duchu mačenu vetrem. Dneska máme dietu. Takže koleno vepřové, kusek bučka, kusek plecka, kusek kýty.
0: Jo.
1: A kusek... No a ještě tak hodinku a potom to klouže, to pivo.
0: Jo, a kusek chleba, zbytek maso, všechno, já musím mít maso.
1: Já musím mít maso.
0: Dobře, tak pozdrav kluky, a co jim tam dneska zadaří, tobě taky v tom vaření, a když tak pošli fotku, a můžou všichni závidět potom.
1: Jasně, díky moc.
0: Nazdar, no a mám tady ještě i nějakou SMS-ku třeba od Rostíka, tak dávejte bacha, jo, ahoj. Tady Rostě z Těšína, taky máme přání všeho nejlepšího k výročí svatby. My máme letos 40 a děcka nám stárnou, tak dám zahrej, ať se máme všichni dobře. Tak jo, tak gratulujeme, samozřejmě hodně dalších let úspěšných, no a já už tady přenechávám místo Alešovi. Mějte se krásně, budu se na vás těšit zase v pondělí. Čau.

0: tisíce produktů, zlevni si počítače, mobily nebo hračky, opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8. Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
2: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přiveze Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
3: Sádro kartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
4: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
5: Roková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Leny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
6: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
7: Časrock.
8: Časrock.
5: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Časrock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na

0: nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz. Čas Rock. Rádio Čas Rock.
1: Kadle. Kadle.

Čas střídání stráží. Ahoj, rockeři. A to v tuhle chvíli znamená, že našeho Prokyho střídá za mikrákem rádia Jazz Rock Aleš Krejčí. I se mnou se budeme následující 4 hoďky věnovat tematickému víkendu písní z videoher. Vložíme i nějaké další info a zajímavosti. Přidám také tip, kam zajít. No a to vše proložíme vychlazenou náloží muziky, jako například Farhouse. A nebo Megadeth. A co říkáte na Briana Adamse? Má tělesná schránka s nápisem Aleš Krejčí vám přeje jen to nejlepší sobotní odpoledne s rádiem Jazz Rock.

0: rok. Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsen s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
1: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
2: Navštivte www.kobbyelektro.cz. Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu. Kobby Elektro.

0: Don't Treat Me Bad od kapely Firehouse na rádiu Čas Rock. 13 hodin 10 minut a dnes máme sobotu 22. srpna, což znamená, že svátek oslavují všichni Bohuslavové. Jméno, jehož původ má slovanské kořeny. Údajně je to překlad jména Timoteus, což je v překladu Budiš Bohu sláva. Tak budiš sláva všem Bohuslavům a všechny nejlepší kluci. Za chvíli se pověnujeme tématickému víkendu. Teď dám prostor našemu Milanovi Gelnerovi, který nám připravil horoskopy. Je to tvé, Milane.
1: Sobota by měla být velmi příjemná. Slunce se nachází na samém konci znamení lva a vrcholí jeho přechod do znamení Panny. Zažívat tak budeme radost, hravost, optimismus, ale také touhu po poznání, otevřenost, chuť bavit se, cestovat, sportovat a prostě si užívat život naplno. Nadít se také můžeme mnoha aha efektů, kdy nám docvakne něco, co jsme dlouho měli před očima, ale neviděli a nechápali. Projevit by se přitom měla naše vnitřní moudrost. Energie bychom měli mít na rozdávání, ale pozor, může se nám stávat, že to s ní budeme přehánět a způsobíme si nějaké zranění nebo nepříjemné události. V neděli slunce plně vstoupí do znamení Panny. Energie se mění z lví kreativity a radosti na pragmatickou, analytickou a šťouravou energii Panny. Bude to velmi silný, energetický a aktivní víkend, který propojuje radost přítomného okamžiku s jasnou vizí do budoucna a přechodem do věcného období Panny. Hvězdný víkend. Rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem má přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar. Čas Rock.

0: Art of Anarchy na rádiu Čas Rock, 13 hodin 20 minut.
1: Víkend písní z videoher na rádiu Čas Rock.
0: Tento víkend se věnujeme muzice písním z videoher. Mnohé hry proslavila právě muzika obsažená napříč hrou, anebo naopak spoustu písní získalo své věrné obdivovatele díky hrám, ve kterých soundtracky zněly. Ať tak nebo jinak, během soboty a neděle zazní skladby z různých více nebo méně známých her. A v mé frekvenci dnes začneme kapelou Real Big Fish a jejich songem Sell Out, který zazněl v legendární hře FIFA 2000. FIFA 2000 byla vydaná na podzim roku 99 a s touto verzí klasické fotbalové hry přišly tehdy zásadní změny, jako trojrozměrní diváci na tribunách, kteří radostně mávali vlajkami. Do té doby to byly pouze nudné, ploché textury. Tato verze FIFA dokonce umožnila jako jedna z prvních her hrát s týmem několik po sobě jdoucích sezon, také národní poháry a podobně. No a jak jsem zmínil před chvílí, v této verzi fotbalové hry zazněla banda Real Big Fish, což je americká ska-punková smečka z Kalifornie s počátkem v roce 1991. Kapelu neminuli časté změny sestavy, různé problémy a podobně. Byli také nějakou dobu neaktivní, nicméně v tomto roce to pořádně rozjeli na Vans Warped Tour v Americe. Pojďme na jejich slavnou píseň Sell Out.

0: videoher na rádiu Čas Rok.
1: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
2: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
1: A maminka se mnou.
2: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
3: Cože, ty máš 150 technobodů?
4: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
3: A kde to jako najdu?
4: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
3: No jasně.
4: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
5: Už dál nemusíš hledat. Tady jseš správně. Čas Rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
6: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení. Rádio

0: One Night Love Affair od Bryana Adamsa na rádiu Čas Rock. 13 hodin 30 minut. A teď, milí rockeři, pojďte do mě. To znamená, pište, volejte na telefon 725-33-1155 o ten svůj song na přání.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

Inkubus na rádiu Čas Rok. 13 hodin 35 minut a sobota 22. srpna. Malignant tumor poletí Motákovi, který píše: Alešku, ahoj, moc tě zdravím a přeju fajnou šichtu. Prosím, zahraj nám k bloudění po jednom pivu nějaké fajné řešeto. Všechny zdravím a dík za držení palců synovci, jen už je na tom zdravotně lépe. Díky, zdravím všechny, zdravím Metalhec. Motáku, držím pěsti, pro štěstí, ať je synovec v pořádku. No a už posílám hudbu.

0: Rock. Kam za sportem.
1: Ti z vás, kteří rádi lezou po různých stěnách nebo skalách, mám pro vás jeden tip. Hangar Ostrava vás zve do největšího boulderingového centra v Moravskoslezském kraji. A pro doplnění, bouldering je lezení bez lana na skalách, případně na speciálních stěnách, které k tomu jsou určené, a to právě třeba v Hangaru Ostrava. Nemusíte být žádní profíci, lezci, protože prostor je tam i pro ty z vás, kteří si to chtějí vyzkoušet úplně poprvé. Na místě naleznete 1500 metrů čtverečních lezecké plochy, více než 100 lezeckých cest od začátečníků po profíky. No a kdybyste s sebou chtěli vzít děti, i na ně se v Hangaru Ostrava myslí. Je tam totiž dvoupatrový dětský park s různými atrakcemi. A pokud se budete chtít občerstvit, k dispozici je také bistro a kavárna. Hangar Ostrava naleznete v Porubě na adrese nad Porubkou 2405. Mrkněte na stránky hangarostrava.cz.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
5: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
4: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
6: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
7: Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu.
8: Megakoncert Rádia Čas.
9: Megakoncert Rádia Čas.
7: 21. listopadu Ostravar Arena.
8: Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo.
7: Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz.
10: Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
11: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
12: Časrok. Časrok.
13: Středa. Slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Časrok.

Fox on the Run od kapely Sweet. Tihleti nám uzavřeli 13. hodinu na rádiu Jazz Rock. To znamená první naše společná hoďka fuč. Máme téměř 14 hodin, které nám přinesou další kapelu tematického víkendu, a to The Offspring. Také vám i povím, co jsem dříve hrával za počítačové hry. No a nebude chybět i další hudba. Mám pro vás kvalitní nástřel. Poslouchejte. Linkin Park. Nebo Running Wild. A taky Twisted Sister. Na to se obzvlášť těším. Suprové odpoledne vám z rádia Čas Rock přeje Aleš.

0: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
1: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.

0: Na rádiu Čas Rock dozněli Running Wild, kteří jistě mnohé z vás potěšili, tak jako i mě tady v rádiu. 14 hodin, 12 minut, sobota 22. srpna, to jen tak, abyste se nestratili v tom čase. Vzhledem k tomu, že se celý víkend věnujeme písním z videoher, klidně se mi sem do studia ozvěte na telefon 725-33-1155 s hlasovkou nebo zprávou o tom, jaké hry jste rádi pařili, nebo které herní tituly hrajete možná dodnes, nebo i kolik času jste byli schopni v kuse hrát. Mně se hraní her rozhodně nevyhlo, hrával jsem třeba Mafii 1, ve které jsem měl dokonce později i nějaké modifikace, takže jsem tam jezdil třeba s Audi Q7, což byl zajímavý kontrast, mezi válečná auta a mezi nimi se proháněla Audina. Her jsem vystřídal spoustu, nejvíc mě ale stejně bavilo GTA San Andreas, a to konkrétně multiplayer, tedy SAMP. Tohle jsem hrával dlouhé roky, ještě i dodnes se k tomu výjimečně na chvíli vrátím. Překvapivě jsou stále servery k dispozici, a to i české. No, některé hry jsou asi prostě nesmrtelné. Teď zase zpátky k muzice. Čekají nás Kissing Dynamite.
1: Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

Poctivá pecka od Kern a zítra zase na rádiu Čas Rock. 14 hodin 21 minut. Pokračujeme témaďákem Víkend písní z videoher. Znáte někdo arkádovku Crazy Taxi? Vcelku oblíbená hra z roku 1999, která byla původně určená jenom pro hrací automaty, později však vyšla také i pro počítače a tehdejší herní konzole. Smysl hry byl jasný, nabrat zákazníka a včas ho dovést do cíle. Ale nebylo to jen tak, město mělo hustý provoz a rozmanitou dopravní síť, takže různé nehody, kolony, zpoždění byly raz dva. A k tomu rozvozu netrpělivých zákazníků vám mohla hrát například píseň Way Down the Line z roku 97 od kapely The Offspring. Volanty do rukou, nabrat pasažéra a pojďme na song. Víkend písní.

0: Víkend písní z videoher na rádiu Čas Rock. Rádio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Cože, ty máš 150 technobodů?
2: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
1: A kde to jako najdu?
2: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
1: No jasně.
2: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
3: Prosím tě, můžeš se konečně zvednout z toho gauče a přestat hrát tu kravinu?
4: V klidu, ženo. Útočím na rekord. Ještě dvě úrovně a vysvobodím princeznu.
3: No, kdyby tak věděla, co jí s tebou čeká. Nešla by u toho alespoň vypnout ta hudba? Kdyby tam třeba hrálo něco normálního?
4: V tom případě si během soboty a neděle naleďte rádio Čas Rock. Přesvědčíme vás, že kvalitní muzika se objevila ve spoustě videoher. A naopak vás dokáže vybičovat k těm nejlepším výkonům. Závodní hry, sportovní nebo hudební. Tady všude můžete narazit na parádní muziku. Víkend písní z videoher. Nejsme jen rádio.

0: Jeden z těch songů, který bych bral rozhodně ještě i delší. The Price od Twisted Sister na rádiu Čas Rock. 14 hodin 30 minut. To znamená, že zas a opět je čas pro vás, milí rockeři. Můžete si sem zavolat nebo napsat o ten svůj song na přání. A to na telefonní číslo 725-33-1155.
1: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Welcome to the Black Parade od My Chemical Romance na rádiu Čas Rock. 14 hodin 36 minut. A já jsem hrábl do SMS centra, do zpráv, protože mi jich sem chodí opravdu hodně. A teďkom budeme hrát Erichovi a Danuši. Jo, ten napsal, k dnešním narozeninám vše nej, hlavně štěstí a zdraví, přeje své manželce Danuši, manžel Erich, synové Lukáš a Adam, plus Káča, plus náš vnuk Tobiáš. Pokud možno UFO Love to Love. Tak já se za celou bandu rockovou, studiovou, rádiovou, časrockovou připojuji k přání a přeji také vše nejlepší. A shodou okolností mi zde napsal i posluchač Abra, který na tuto oslavu taky jede. Takže takové malé pozdravovací okénko teďkom bude, protože ten zdraví i svá dvě zlatíčka do auta, Lily a Martinku, a já se k tomu připojuju, taky zdravím. Takže UFO jsou ve stroji připraveni, pěkně v živé verzi Love to Love. Užijte si oslavu a mějte se krásně. Čas rok.

0: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Sádrokartonáři a kup.

0: Lišky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
1: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karviná. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karviná. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karviná. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.

Píseň The Great Pretender od kapely Pain nám uzavřela hodinu 14. na rádiu Čas Rock. 14. hodina, jak už jsem takhle vlastně zmínil, nám ukázala packu, aby jsem vpustila 15. A ta třetí odpolední nám přinese spoustu informací. Koukneme na to, co se děje v Moravskoslezském kraji. Čeká nás kapela Static X, co se týká tematického víkendu. No a také i hudební novinka týdne. A další muzika může být Blacktop Mojo. A nebo Alice in Chains.

Kdo z vás, rockerů, metalistů, pracuje, nechce dílo daří a všem přejí hezké sobotní odpoledne. Já jsem Aleš a vy ladíte Rádio Čas Rock.

0: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
1: Navštivte www.kobbyelektro.cz. Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu. Kobby Elektro.
2: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
3: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Jste společně se mnou obklopeni pravými rockovými vlnami Rádia Čas Rock, na kterém právě dozněla Evanescence. 15 hodin, 7 minut. A teď se pohodlně usaďte, nastražte uši, případně z nich rychle vyčistěte ty kobzole. Nohy na stůl, protože přichází Marcelka Fabiánová a okénko Moravskoslezského kraje. Marcelko, teď je to tvé.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
2: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Moravskoslezský kraj na svém webu spustil mapu dopravních nehod za loňský rok. Data mají pomoci k bezpečnějšímu plánování cest i větší obezřetnosti za volantem. Lidé si na veřejně přístupném portále mohou například bezplatně ověřit, jak bezpečná je ulice, kde žijí, anebo která křižovatka v jejich obci je nejrizikovější. A to není všechno, jak nám prozradil náměstek hejtmana Radek Podstavka.
3: Je v ní také například, kolik nehod se stalo v jednotlivých obcích na území kraje. Všechny nehody jsou jednotlivě zaznačeny v integrativní mapě popiskem. Co bylo příčinou nehody, jaká se stala zranění a popřípadě jaká škoda vznikla.
2: Zajímavostí je, že v mapě je zaznamenáno přes 9000 loňských nehod, ze kterých jasně vyplývá, že nejvíce bouraček nespůsobila rychlost nebo agresivita, ale obyčejné couvání a parkování.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
2: A Moravskoslezský kraj rozdělil další miliony na ochranu před letními vedry a suchem. Peníze posloužily na rozsáhlou výsadbu stromů, keřů a zeleně v areálech krajských škol, také nemocnic nebo dětských domovů. Díky dotacím přibyly také zelené střechy, fasády nebo nádrže na zachytávání dešťové vody. Více podrobností má pro nás krajský radní pro životní prostředí Pavel Staněk.
4: Zelenou fasádu střední zemědělská škola Ostrava, pak je to zelená střecha, retenční nádrž gymnázium v Třinci, školní zahrada ve Frýdku Místku, květná louka a bludiště na Čeladné. Projektu je celkově 33 a Moravskoslezský kraj vyčlenil v aktuální výzvě 10 milionů korun.
2: Zajímavostí tady je, že peníze z dotací posloužily například i na vytvoření jedlé zahrady na gymnáziu ve Frýdku Místku anebo k založení záhonu z 30 druhy bylinek pro školní kuchyni v Ostravě. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou opět příště.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.

0: Stroj času ukazuje 15 hodin 20 minut, ladíte rádio Čas Rock a práve na ňom na rádiu Čas Rock dozniela kapela Arakain.
1: Víkend písní z videoher na rádiu Čas Rock.
0: Ve víkendu písní z videoher valíme dále kapelou Static X, nebo Static X, chcete-li, která se objevila ve hře True Crime Streets of LA z roku 2003. Hra byla označována jako klon tehdejší série GTA, ale odlišnosti v ní rozhodně byly. Za zmínku stojí například, že herní mapa byla věrnou kopií skutečného Los Angeles. Příběh hry se otáčí okolo detektiva, který má zrušit teroristické útoky a rozehnat mafiány. Původní dubbing hry byl dokonce namluven hollywoodskými hvězdami jako Gary Oldman, Michelle Rodriguez a další. Ve stroji připravena kapela Static X, jenž byla součástí soundtracku hry. Užijte si poslech. Víkend písně.

0: víkend písní z videoher na rádiu Čas Rock.
1: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
2: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
1: A maminka se mnou.
2: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
0: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno.

Sleeping in the Fire od kapely Wasp na rádiu Čas Rock. 15 hodin, 32 minut, takže opět čas pro vás, milí rockeři posluchači, abyste se mi sem dovolali, zavolali, napsali o ten svůj song na přání na telefonní číslo 725 33 11 55.

Na rádiu Čas Rock dozněla kapela Disturbed a v rámci písničky Na přání budeme hrát do Frýdku místku, protože mi napsal Tom. Ahoj Aleši, prosím tě pěkně, zahraj naší Pavlínce k jejímu půlkulatému jubileu, které slaví společně s námi v Pajtě u krbu v místku. Všichni ti přejeme všechno nejlepší a máme tě rádi. Tak já se k přání připojuji. Milá Pavlínko, užij si narozeniny, všechno nejlepší, štěstíčko a hlavně zdravíčko. A tě životem doprovází jenom láska, radost a úsměv. A teď už jsou připraveni kapela Heart.

0: Taková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Lenny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Čas rok. Čas rok.
3: Tesco Clubcard šetří peníze. Za každých 350 korun z nákupu získáte e-známku do aplikace a nazbírat si můžete slevu až 15%. Platí do 26. září a uplatníte i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
8: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
9: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
10: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty... Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.

0: Novinka týdne.
1: S další novinkou týdne je tady kapela Glory Hammer, která se 16. října pochlubí novým albem. To ponese celkem 14 písní, ze kterých si teď jednu dáme v plné parádě. A pokud byste tyto borce chtěli vidět na vlastní oči, tak máte možnost, a to 5. listopadu v Martinovské garáži. Tady jsou a vydejte na Facebooku Rádia Čas Rok vědět, co a jak.
0: Rádio Čas Rok. Toto je novinka týdne.

Hodinu 15. uzavřeli Vysáči, jenž byli minulou sobotu v Českém Těšíně na rokování nad Olzou, což je suprový festiáček. Já tam byl a užil jsem si to na maximum. Poslední hodina mého vysílání je tady. Koho zajímá, dozví se rokovou historii dnešního data. Bude také poslední kapela dnešního tematického víkendu písní z videoher, a to banda Godsmack. A mezi tím vším ku příkladu Lordi. Nebo Motley Crue. Také Ozzy Osbourne. Užijte si poslech Rádia Čas Rock a kvalitní nešumící zvuk vám přeje Aleš.

0: srandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90 a legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
2: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leťte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
1: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
3: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce-huisman.cz.

Červený sektor A od kapely Rush na rádiu Čas Rock. 16 hodin a 12 minut. No a nabízím malý vhled do rockové historie dnešního dne s datem 22. srpna. Tak pojďme na to. 54 let dnes oslavuje Paul Dusset, známý svým působením v kapele Matchbox 20, což je kapela z Floridy, se svým počátkem v 90. Paul je z této kapely známý jako doprovodný zpěvák, kytarista, ale také i bubeník.

Stal se rok 1968 a v kapele Beatles došlo k zásadnímu rozvratu, který vyústil v odchod jednoho ze členů. Tím členem nebyl nikdo jiný než Ringo Starr. Během tvoření Bílého alba se cítil přehlížen, nechtěný a také unavený z rostoucího stresu a hádek v kapele. Ovšem nebyl pryč dlouho, v září 1968 se po přemlouvání členů Beatles vrátil zpět. srpna 1967 se narodil, bohužel dnes již nežijící, zpěvák grungeové kapely Alice in Chains, Layne Staley. Jeho život ve velké míře doprovázela silná drogová závislost, která také uspíšila jeho odchod z tohoto světa. Zesnul ve svých 34 letech, zhruba někdy okolo 5. dubna 2002. Přesné datum se spíše odhaduje, protože byl nalezen 19. dubna 2002 ve svém bytě bez známek života, ale s jasnými známkami dlouhodobějšího úmrtí. A teď už nás na rádiu Čas Rock čeká kapela Savage Messiah.

0: 16 hodin 21 minut, Afraid od kapely Mötley Crüe na rádiu Čas Rock.
1: Weekend PC z videoher na rádiu Čas Rock.
0: V tuhle chvíli zavzpomínáme na fighterskou hru SmackDown vs. Raw 2007, třetí ze série World Wrestling Entertainment. Hra prezentovala realistické bojové zápasy, interaktivní prostředí haly, dokonce boje v davu diváků. A jaký soundtrack zazněl v této hře? The Enemy, tedy nepřítel, od kapely Godsmack. Song se do hry perfektně hodí, protože se objevil jako oficiální znělka v wrestlingové akce SummerSlam 2006. Připravte si pěsti, hlasitost doprava a píseň The Enemy. Weekend Peace.

0: Víkend písní z videoher na rádiu Čas Rock.
1: Cože, ty máš 150 technobodů?
2: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
1: A kde to jako najdu?
2: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
1: No jasně.
2: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
3: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
4: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: Po půl páté ladíte rádio Čas Rock, kde právě dozněla kapela Krucipisk s písní Keltskej osud. A ve vašem osudu je napsáno, že si se můžete zavolat nebo napsat o svůj song na přání, a to na telefonní číslo 725-33-1155.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz. Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: One Way or Another od kapely Blondie na rádiu Čas Rock. A na dráte má Maxe. Zdravím tě, ahoj.
1: No hezky, sobotní podvečer, přestane si Max všetkým, ahoj, a všichni ostatní.
0: Čau, čau. Takové slušné teďko oproti tomu, jak jsme povídali před malou chvílí.
1: Jo, tak to jako, když se ozvu já, tak se ozvu vždycky jedině tak, ne?
0: Jo.
1: Jako bys to neznal, Aleši.
0: Já jenom ono... Na těch cestách, po kterých teď jezdíš, se opravdu nedá jako mluvit slušně jinak.
1: No ne, já se jedu takové to, že ti říkám, smrček, borovička, jsem tam Beďa vyleze z jeskyně, vole, je to dobré, vole.
0: Tak super.
1: Co ne, jsme, ten slavný rozkopaný Příbor. Jo. Kdo nemusí a nejezdí do Příbora, bo ho tady trefí šlak nebo střelí něco jiného.
0: Tak hlavně, aby tě netrefil šlak a teďkom povídej, co dáme.
1: Ne, já už jsem to
0: znal.
1: Já už jsem se dneska otočil, já jsem motal cestu, takže je to dobré. Teď už dojedu dobře.
0: Hlavně se neotoč přes střechu. Dávej pozor.
1: Ježišmar, ale ne, pomalu, dvojku krajem, znám od nízku rozvahu. Ale jinak, Amon Amar, King of Steel, samozřejmě, pošleme to rokové rodině,
0: ano.
1: Motak a spol samozřejmě, Petra a Renča, jestli nahodou poslouchají, kdyby nahodou poslouchal samozřejmě Bačes, no a všetkým rockerům na hezky sobotní podvečer.
0: Fajně jsi řekl.
1: Na pohodu.
0: Tak šťastnou cestu, chlape, a užij si sobotu. Dobře, dojeď.
1: Už to mám jenom kousek. Čau.
0: Jasně, čau.
2: Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Zazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přivese Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Také a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
2: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
3: Jsi piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
2: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
3: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.
4: Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu.
5: Megakoncert Rádia Čas.
6: Megakoncert Rádia Čas.
4: 21. listopadu Ostravar Arena.
5: Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo.
4: Rokovánoc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz.
7: Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
8: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
9: Čas rok.
10: Čas rok.
4: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas rok. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas rok.
10: Rádio Čas rok.
11: I v létě.

Tak, rokeřiska, zazvonil zvonec, pohádky je konec. No ne tak úplně, končí jen ta moje pro dnešek. Program Rádia Čas Rock samozřejmě valí dále. Můžete se těšit například na pořad Rock Music, který bude za malý okamžik připraven. Já jen ještě dodám pozdravy. Zdravím Markétku, která je na cestě ze zoo, Tondu z Nosislavy, Koríše, Martina a další, na které už bohužel dnes ve vysílání nedošlo. Mějte se všichni skvěle, opatrujte se a zítra ráno se na vás budu zase těšit. Ahoj!

0: rok.
1: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 99,90 Tesco kuřecí prsní řízky kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 25. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
3: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná.

0: Ahoj, vítejte u poslechu dalšího letního speciálu, ve kterým vám zahraju spoustu parádních českých rockových pecek a k tomu se tu dozvíte, jaký to bude letos na Saltfestu, co vás ještě čeká na posledních koncertech Festival Tour Rock In a mými jedinými dnešními milými hosty jsou teď se mnou ve studiu hudební skladatel a producent Pětr Šachinsky a s ním přijel excelentní zpěvák Marek Mára Dostal. Pánové, vítejte v rockmusic.cz.
1: Petře, ahoj, čau, zdravíme.
2: Čau, zdravíme všechny.
0: Petře, ty jsi už tu byl za mnou v minulosti s tvojí muzikou, kterou si složil pro zpěvačku Heather, ale to tě, jak vidno, nestačilo a dneska si tu s dalším velkým hlasem, jehož majitelem je tady Mára. Tak si teď pojďme pustit a poslechnout, co jste spolu vymysleli a pak o tom hodíme řeč. Tak jdeme poslouchat. Marek Dostal, Time Mill a Pětr Šachinsky.

0: Petře a Marku, jak vlastně vznikala tady ta vaše spolupráce? To, co jsme tu teď slyšeli, nezní typicky česky, jak soundem, tak i skladatelsky. Tak co k tomu povíte?
1: Já možná začnu tím, že já jsem vždycky víc poslouchal jako zahraniční muziku než českou, čiž jako jsem stejně patriot, ale poslouchám i rád české věci. Ale přesto vše všechno mi zbývalo v té mé produkci, kterou dělám i v pospěvace Heather, jsem měl takový volný pole. Tak jsem začal dávat dohromady věci, které by byly jako více žánrový a byly malinko posunutý do jiných jako muzikantských dimenzí. Malinko jsme to omladili a já jsem hledal na to hlasy. A vzhledem k tomu, že v táboře to je porodnice všech dobrých zpěváků a zpěvaček.
0: No tak jo, jsem, to jo.
1: Tak jsem samozřejmě oslovil Honzu Toužimskýho, který taky do toho nějakým způsobem bude přispívat. A samozřejmě, protože Marka znám vlastně spíš jako z velmi tvrdých kapel, ale vím, že dokáže, protože jednou jsme spolu dělali na jednom projektu a zaspíval tam nádherný melodický hlas a já říkám, nikdo jiný nemůže být lepší než on. A tak jsem říkal, Marku, pojď to zkusit. Ten na to nejdřív koukal, jakože jsem se zbláznil, pak to naposlouchal a předvedl prostě úplně geniální díl.
0: Máro, jak dlouho ses rozhodoval, protože spousta našich posluchačů tě znají jako, dalo by se říct, lídra, frontmana skupiny Checkers a teď přijde tady Pětr Šachinsky a dá ti nabídku na trošku jinou formu muziky. Tak jak dlouho ses rozhodoval naspívat tu pesku, kterou jsme tu před chvilkou slyšeli?
2: Hele, já se vlastně poslední dobou, nebo od té doby, co jsem začal s Jackers, už moc jako nerozhodu dlouho. Jo, vlastně zpívám, chci zpívat a tak mi přijde, nebo přišlo by mi zvláštní, kdyby mi někdo nabídl, že si můžu zkusit třeba i něco jiného a já bych ho odmít, jo. Je to jako kdybych byl závodník, nebo jako kdybych rád jezdil v autech a pak bych řekl, hele, v tomhle autě já jet nechci, že jo, a budu jezdit jenom v tomhle. Takže já jsem byl v podstatě hned hotovej.
0: Jako vyřízený z toho.
2: Jako vyřízený úplně ne, protože nechci říkat, že to úplně poslouchám tohle, jo, ale bylo zajímavé si to zkusit. Jo. Já jsem do toho chtěl dát tu svoji pilu, vlastně, kterou všude mám, načež mě Petr uklidnil, že mám zkusit právě to, co si představuje on a já říkám, fajn, je to tvůj projekt, já se přizpůsobím. Hele, a je to jako zajímavý, musím říct, jo, že jsem se slyšel trochu jinak. A vlastně proč ne, jo, protože kdysi mi to otevřelo vlastně dveře do Jackers a na českou scénu a do dalších věcí a angažmá, protože jsem byl zatvrzelej death metalista, jo, a už tenkrát, když jsem měl začít zpívat něco melodického, tak jsem taky ofrňoval nos, jo, ale vlastně tím, že jsem do toho šel a naspíval jsem tenkrát nějakou měkkou věc, tak mi to právě otevřelo ty dveře, jo. Neříkám, že čekám, že mi to teďka otevře dveře do Allianz Areny v Mnichově, jo, ale jako samozřejmě nikdy člověk neví. Jo, takže normálně jsem rád, že jsem to udělal a jsem rád, že se to líbí, jako hlavně.
1: to je jedna věc.
0: Právě, že to je dobrý.
1: A líbí se to i venku, což mě teda hodně překvapuje, ale jenom řeknu, že najednou zjistí, že ten Marek, který je samozřejmě designová ikona, že jo, všechno, tak má své strašně emocí.
0: Myslíš vábnička jako no, na čičí, jo?
1: Čičí určitě, ale jako každopádně najednou on dokáže poslat ten hlas do poloh, kdy prostě opravdu mu věříš každou slabiku.
0: Myslíš, že
1: je to strašně poutavý. No,
0: to dovede poslat do poloh? Hele, tak já bych to viděl, že by to poloh.
1: Ode mě by to znělo trošku kontraproduktivně, takže ale myslím si, že trochu pravdy na tom bude.
2: Asi, to uvidíme, no. Co to otevře za polohy, že jo, tohle jako.
1: Jasně, a od jde nejvíc o polohy hlavně.
0: Pětr Šachinsky, skladatel a producent. Dáme si od tebe, Petře, teďko novinku a bude to návrat ke skvělý zpěvačce Heather v poprokovějším takovým provedení, než od Heather
1: známe. To není tak úplně jako návrat, jestli tě můžu trošku malinko do toho vstoupit, je to spíš to, že Heather jsem samozřejmě přizval, protože s ní dělám, tak jsem ji přizval i do tohle projektu, její barva hlasu je pro mě hrozně zajímavá, ale tady jsem ji dostal zrovna, tak jsem ji nafintil, prostě dostal jsem ji do poloh, kde si nebyla úplně tak jako sebevědomá a to mě právě strašně bavilo, že se muselo prostě z toho jejího velkého ksenovského hlasu prostě ustoupit do takového toho holčičího podání a mě to prostě s ní prostě bavilo nejvíc, protože najednou šla do poloh, kdy opravdu vyzářila ze sebe to, co vlastně někdy tají, jo, a to je prostě to správně asi.
0: No, tak teď novinka Heather a Dudes.

0: Další jméno, který je Petře Splin s tvojí tvůrčí dílnou, je nově Anna Hínová, která naspívala tady s Márou duet s názvem Alone Inside, který si tu za chvilku pustíme. Tak kde se Anička vzala? Tu se vzala, viď?
1: Anička se
0: máte
1: tu se
0: slovo.
1: Ani, no spíš Marek, asi my známe už jako delší dobu, protože Anička se tam po tom táborské scéně jako motá poměrně často ve všech možných provedení.
0: Taky z tábora je, jo?
1: No jasně, to je prostě jasně, no, logicky. Je. A my jsme s Markem shodou okolností kdysi dávno jí potkali, jestli se nepletu, na projektu, když se ještě točil o film o psovi Gumpovi, že jo? To dělal náš kamarád, tak nás přizvala, udělala se taková táborská, jakoby, já nevím, jak bych to řekl, variace.
2: Táborský hvězdný obsazení.
1: Táborský hvězdný obsazení pro prostě naspívanou věc, která byla jako celorepubliková.
0: Ano.
1: A podle mě ještě daleko lepší než ta celorepubliková, protože najednou se pochopilo, že v táboře jsou opravdu ty nejlepší zpěváci. A ta Anička se tam prostě samozřejmě odprezentovala a v tu chvíli najednou já jsem si všiml toho spojení, že Mára tam prostě jel ty svoje pily a ona tam zpívala svým klidným hlasem, tak mi to přesně v tuhle chvíli, když jsem se na to po těch letech vzpomněl, napadlo. A říkám, nikdo jiný k tomu Márovi nemůže než ta Anička Hínu, to je jasný.
2: Jo, tohle vlastně byl přesně ten projekt, kdy jsme se odprezentovali všichni. Jo, vlastně, že jsme ukázali, že neděláme jenom to, co děláme, a všimla si toho ta široká veřejnost a tam to začalo.
0: A teď ještě pohled do nejbližšího budoucna. Můžeme se těšit tady s Márou na další nový singly od producenta Pietra Šachinského.
1: Já nechci Marka úplně vyděsit, samozřejmě už to mám v plánu, dokonce už jsme začali pracovat s mým kolegou, který na tom teďka se mnou spolupracuje. Máme pro něj...
2: Ale když tak řekni jenom 10%, abys mě nevyděsil.
1: Ne, 10% je, že bude to daleko tvrdší věc, ku podivu teda, kde jsme mu to našli, protože to taková odměna, to, že s náma vytrpěl doposavať to zpívání, že jo, Marku. Takže jsme uvěka posadili to věc na tohle, ale je to zase v moderním duchu, takže je to prostě, on tam ten hlas předvede tak, jak prostě je zvyklý, ale myslím, že ta věc bude úžasná. Jo? My už jsme to jednou načali s Honzou Toužimským, kdy si dávno nedodělali a teď si myslím, že by to přesně na to přišla rada. Jo?
0: Přišel další velikánský hlas a bude to.
2: Já mu stejně nevěřím, jo, protože to říkali u té balady. Povídám, mám pro tebe rokovou baladu, tam si můžeš dát tu svoji, prostě na co jsi zvyklý. Vlastně to dopadlo takhle. Jo. Ale, to, ale říct mi to může, že jo, nebo musí.
0: Hele, Máro, já myslím, že to je zcela v pořádku, když je to na takhle profesionální úrovni, že si šahneš do jiný svojí tváře, nebo hlasu, nebo nějaký prezentace. Myslím, že to je jenom ku prospěchu věci.
2: Hele, je, proto s tím taky souhlasím, jo. Nechci být prostě zabedněnec, který jede jedno, jo. Takže já, když objevím něco dalšího, budu jedině.
1: A dopadlo to skvěle, protože...
0: Skvělá symbioza mezi vámi vzniká tady okolo Petra i s ostatníma. Tak existuje nějaký net posezení s nějakou adresou, kde si můžeme, Petře, poslechnout komplet tvojí tvorbu i z minulosti třeba, protože nesmíme zapomenout, už si ho tady jmenoval.
1: Hele, na tom se
0: projekt Insiders a Touža.
1: Tak, jasně. Já jsem si prošel vlastně kapelama, který v podstatě toho Honzu Toužimského zasáhli, že to byl Insiders, kdysi dávno. Ale každopádně, teďka to nový, v podstatě proto jsem to nazval Projekt 27, protože je to pod mým jménem Pieter Šachinský a v podstatě Projekt 27 je to proto, že v podstatě jsem to původně měl jako pracovní název byl příští rok, že to prostě připravíme dobře, příští rok se to spustí, ale protože se to asi předskočí trochu. A najednou jsem zjistil, že 27 je vlastně magický číslo, kdy prostě klub 27, víme, že ve 27 letech umřelo spousta zpěváků, že jo? Takže jako je to ve 27 letech svýho věku. Tak najednou to dostalo nějakou i symboliku, takže jsme to tak nechali, takže na Spotify je to už v podstatě slyšení jako Pieter Šachinský Projekt 27. Jo?
0: Jasně,
1: a ano, potom ano. Budou následovat, samozřejmě bude Instagram, Facebook, už se to trošku hejbe.
0: A tebe, Máro, najdeme kde? Pouze jenom z Jackers, nebo máš vlastní stránku?
2: Hele, zatím nemám, no, to mě nenapadlo.
0: Bys měl, ale zatím, do budoucna to budeš potřebovat.
1: Myslel jsi hudební stránku.
2: No, jako,
1: on má jako designovou stránku.
2: Takhle, já mám spousta stránek, jo, ale to není úplně o zpěvu.
0: Na Flea videu a tak.
2: Samozřejmě, jo, ale
0: chápu, no.
2: To musíš dneska v dnešní době.
0: Takovýhle hřebeček.
2: To musíš. Akorát mám tam tu masku koně vždycky.
0: No, to je dobře. Tak to seš ty. To
2: jsem já, to jsem já. Hele, jako nenapadlo mě to ještě, protože si nepřipadám, jako že bych byl, jako já sám osobně nějak jako veřejně známý, nebo zpěvově nově, spíš se pořád přikláním, že mě tahají ty kapely. Jo, takže
1: a já ti do toho vlezu, protože samozřejmě já jsem to samozřejmě poslali ven, máme docela dobrý zastoupení a tam z něj sedí na prdelišky. Takže jako...
0: Uvidíme.
1: A já mu to nesmím říkat, on pak se vyplaší a to neuděláme nic.
2: Hele, teď jsem si tady pod stolem založil stránku, ty vole, vás poslouchám.
0: Já vám moc krát děkuji za dnešní návštěvu a za tu muziku od tebe, Petře, že jsme tady mohli představit další skvělé věci na té české rockové scéně.
1: My děkujeme tobě.
0: Který zatím patří teda jako prdelná hrnec. Tak ať se vám daří oběma dle vašeho přání. Mějte se krásně a zas někdy někde ahoj.
2: Vám taky čau, díky.
1: Hele, čau, děkujeme moc a tebe podpoříme vždycky.
0: No, to jsem moc rád a taky jsem za to vděčný a vážím si toho. A teď si dáme ještě jednu parádní pecku, kterou naspíval Marek Mára Dostál a Anna Hýnová. A ta se jmenuje Alone Inside, tak hezky poslouchejte.

0: se Svijany v ruce jde každá party tím správným směrem. Svijany, tradiční nepasterované pivo. e-shop.pivovarsvijany.cz.
1: Mým dalším dnešním milým hostem je Vítek Florián, kromě jiného i PR manager ZL Production, tedy i festival turné s názvem Rock in. Vítku, ahoj.
2: Čau.
1: Máme před sebou poslední dva koncerty Rock in, tak kde a kdy se odehrajou? Pojď nás pozvat.
2: Tak první máme 29. srpna v pivovaru Richtář v Linsku u Pardubic. A druhý budeme mít pak s pouzičkou až 12. září v Olomouci v Korunní pevnostce.
1: V tom Helinsku i v tom Olomouci, tam ten set těch kapel, line-up bude stejný nebo bude lehce odlišný, protože ne všechny koncerty byly stejný za to léto.
2: Je tam malý rozdíl, v kapelách, ale ne zásadní. Nemyslím si, že by to na finálním programu měnilo cokoliv.
1: No, to si taky myslím, že si nic nestane. Můžeme teď tedy prozradit, který ty kapely tam pojedou, protože určitě budou Traktor, ty tady celý Rock in slaví 25 let, to jenom připomínám. A pak další jako hodně dobrý kapely, co jste postavili vlastně do Rock inu.
2: Tak máme tam, jako na Vlinsku máme sestavu s Kokotminit, Alkeholem, Koblíšky, Trautenberg a pak vyvrcholíme Traktorem.
1: Ano.
2: Co se týká Olomouce, tak tam je změna, že Kokotminit nemůžou a místo nich přijedou Horký žeslíže. Pak tam zůstává Alkehol, Trautenberg a zase vyvrcholíme Traktorama a je tam ještě jedna kapela, u který nám zatím visí otazník tím, že to je v blízké budoucnosti, tak to snad brzo zveřejníme.
1: Dvakrát Trautenberg jsme teď jmenovali, 29.8. v Linsku a 12.9. v Olomouci. Tak si teď od nich, milý Vítku, pustíme pecku s názvem Jebál. A když si to řekneš jako rychle za sebou, jo, jako název Jebál, tak je to docela zajímavé. Tak jdeme poslouchat. Jebál, Trautenberg.

0: pesničky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rok.
1: Rádio Čas Rok vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládu.

0: Kaufland.
1: Cože, ty máš 150 technobodů?
2: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
1: A kde to jako najdu?
2: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
1: No jasně.
2: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
3: Na všech dosavadních koncertech Rock In slavili Traktor 25 let na scéně. Tak jaký to vlastně v průběhu celý letošní festivalový sezony bylo, Vítku? Ovace byly asi hvězdný, viď?
4: Ovace jsou na to naprosto fantastický. Kapela je na to v nejlepší formě. Myslím si, že i vizuálně to odpovídá tomu, že Rock In se snaží doručit to nejlepší, co tady na té české rokové scéně máme.
3: To bez zesporu. Týká se to i světel a různých efektů. Má to opravdu už velmi profesionální punc. Aspoň tak, jakože jsem zatím neměl šanci kamkoliv vyrazit jako na ten letošní Rock In. Ale
4: to by si měl co nejdřív ale napravit.
3: Když já ty víkendy lítám jako zvukař, víš, to je právě na tom to nejhorší. A tam se mi to vždycky potkává s něčím, ale dohledatelný je to samozřejmě na YouTube a tam si lidi můžou udělat obrázek sami, že jo? Viď? Co?
4: Přesně tak.
3: Tak Traktor jsme říkali, viď?
4: Traktor jsme říkali.
3: No, Traktor a pecka, která se sem hodně bude hodit a ta se jmenuje Vivat Festival. Jdeme na to.

0: článku na jaký internetový adrese najdeme kompletní detaily možnosti zakoupení lístku na ty poslední dva koncerty, to znamená 29.8. Hlinsko a 12.9. Olomouc. Pojď nám připomenout adresu.
1: Stránka se nezměnila, je to pořád www.rockin.cz, kde máme i všechny koncerty, které byly, jsou tam i odkazy na náš Facebook, Instagram, a když si rozkliknete Hlinsko nebo Olomouc, tak vás to přímo nasměruje na nákup vstupenek, případně můžete jít na goout.net, kde všechny vstupenky jsou taky.
0: Já ještě připomenu ohledně těch vstupenek, že my jsme spolu domluvení a fungovalo to po celou dobu, co letos jezdí Rock In po celé republice, český rockový republice, takže na Facebook adrese Fine Rock máme pro vás posluchače a příznivce českých rockových kapel soutěže o lístky, tak se tam nezapomeňte zaregistrovat. facebook.cz/FineRock. Měli bychom ještě něco vědět o těch posledních dvou koncertech, který máme před sebou, co se týká festival tour Rock In?
1: No minimálně to, že poslední dvě místa jsou zase v celkem zajímavých prostorách, což Pivovar v Hlinsku je jeden z takových zajímavých míst, kdy ne často přijdete do pivovaru na rockový koncert, a korunní pevnostka jsme, to je taky krásné místo uprostřed Olomouce, a určitě bych k tomu akorát pozval diváky na to, že to je prostě na nějakou dobu poslední vystoupení Traktoru, protože by měli vyhlásit koncertní pauzu a snad se brzo dočkáme nové desky.
0: No, tak to se těším. Díky za pozvánku, Vítku, a měj se hezky, ať všechno dopadne tak, jak má, ať přijde zase hezký počasí a spousta lidí. Měj se krásně, ahoj.
1: Taky. Díky moc, ahoj.
0: No a na Rock In se poflakuje taky kapela, kterou velmi dobře znáte, jmenuje se Alkohol, tak si teď od nich pustíme Spalovače chlastu, což je taková národní chlastací hymna.

televize českou rockovou televizní hitparádu s názvem TV Rock Paráda můžete sledovat na pravé rockové televizi Rebel a online na rockparada.cz. A nezapomeňte, že každý měsíc hrajeme o mega balík rockových dárků. Mým posledním dnešním milým hostem

0: Je proto ta Super má velkou tradici v Prachaticích a proto ten název Saltfest jako Slangfest.
1: Kdy a kam tady pojedeme na letošní Saltfest a kolikátý je to ročník?
0: Je to druhý ročník a je to 29.8., poslední sobota v srpnu a je to přímo v krásném historickém, na krásném historickém náměstí v Prachaticích.
1: Protože tu zahraje taky Alžběta, ale k programu se dostaneme, až si od ní odehrajeme pecku, je to jejich hit, Zastavte motory. Souhlasíš s tím?
0: Může být.

0: Posloucháte pořad Rock Music CZ na rádiu Čas Rock.
1: Prosím tě, můžeš se konečně zvednout z toho gauče a přestat hrát tu kravinu?
2: V klidu, ženo. Útočím na rekord. Ještě dvě úrovně a vysvobodím princeznu.
1: No, kdyby tak věděla, co jí s tebou čeká. Nešla by u toho alespoň vypnout ta hudba? Kdyby tam

0: třeba hrálo něco normálního.
1: V tom případě si během soboty a neděle naleďte rádio Čas Rock. Přesvědčíme vás, že kvalitní muzika se objevila ve spoustě videoher a naopak vás dokáže vybičovat k těm nejlepším výkonům. Závodní hry, sportovní nebo hudební. Tady všude můžete narazit na parádní muziku. Víkend písní z videoher. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
2: Tesco Clubcard šetří peníze. Za každých 350 korun z nákupu získáte e-známku do aplikace a nazbírat si můžete slevu až 15%. Platí do 26. září a uplatníte i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
3: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
4: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
5: Od kolika do kolika budeme dunět 29. srpna na hlavním náměstí v rámci festivalu Salt Fest?
6: Tak festival začíná ve 13 hodin, odstartuje to právě kapela Alžběta, kterou jste teď slyšeli, a konec je předpokládaný kolem 10. hodiny večer. Hmm.
5: Teď si prozradil, že Alžběta startuje tenhle ten festival. Víme, jak budou koncerty dalších kapel po sobě?
6: Určitě, odstartuje to Alžběta, jako druhá kapela bude lokální Parkán, třetí kapela bude taky jeho český lídr Tlustá Berta.
5: Ano.
6: Čtvrtá kapela bude Motorband, který vlastně tam částečně i oslaví svůj 40 let produkce, a jako poslední odehrajou Tři sestry.
5: Jak dlouho dopředu se musíš věnovat dramaturgii, aby to všechno takhle parádně klaplo?
6: Takhle, ty kapely je to různý, ale minimálně rok dopředu je třeba vždycky ty kapely zamluvit, aby vůbec byly volné termíny. Je to samozřejmě složitější i z toho důvodu, že pořadatelem je město nebo kulturní informační středisko města, takže ty domluvy mezi městem a mnou a kapelama bývají složitější.
5: A na Tři sestry stačí taky rok dopředu. Tam bude asi větší tracking na čas, ne?
6: Jakdy, tady bylo dobrý, že my Tři sestry hráli už předloni v Prachaticích a byli jsme předběžně domluvení, že by se za dva roky měli do Prachatic zpátky vrátit, protože se jim tam líbilo.
5: Jmenoval si taky Motorband, který teďko funguje, jak si připomenul 40 let na scéně, tak já bych teď našim posluchačům od nich pustil pecku, která je vlastně takovou jako poslední hitovkou a jmenuje se Údolí stínu, se kterou začínají svůj koncert. Tak doufujeme, že to bude tak i v Prachaticích.

0: CZ.
1: Jardo, co tě nejvíc baví na pořádání koncertu? Je to třeba i ten adrož z obavy, prodělám, vydělám, super, bude když, budu alespoň na nule. Jak to je?
2: Já jsem koncerty v Prachatisích pořádal víceméně 4 roky po sobě, kde ten adrenalin byl opravdu veliký, podle toho, jak to dopadne. Tady ten adrenalin tak veliký samozřejmě není tím díky tomu, že je to vlastně pod záštitou kulturního informačního střediska a města Prachatice.
1: Takže jakási tady ten, jistota, že jo, jako krytí těch nákladů.
2: Přesně tak, tak, za co samozřejmě jak kulturnímu informačnímu středisku, tak městu Prachatice strašně moc děkuju. Já se jim tam zase tady v tom snažím malinko vypomáhat stříc s tím, že se snažím domluvit ty kapely a snažím se to zpropagovat.
1: Lístky na Saltfest. Na jaký předprodej se máme obrátit, aby jsme si včas zabezpečili možnost vstupu na hlavní náměstí v Prachaticích 29.8. na Saltfest?
2: Tak co se týká předprodeje vstupenek, tak tam je třeba se obrátit na lokální předprodej kulturního informačního střediska, co zajišťuje víceméně firma Koloseum. Takže tady já doporučím podívat se třeba přímo na Facebooku na konkrétní tu akci Saltfest 2026 a přes odkazy tam prokliknout a pořídit si vstupenky takto.
1: Takže najdeme na Facebooku na adrese Saltfest 2026,
2: ano,
1: jo?
2: Ano.
1: A ty informace. Co bychom ještě měli o Saltfestu všechno vědět, o tom letošním ročníku?
2: Ten letošní ročník je výjimečný oproti loňskému. Loňský ročník vlastně se konal jako první, byl to takový testovací ročník a byl v Parkáně, což je takový přilehlej park k náměstí. A letos vlastně jsme se domluvili, že poprvé to bude na velkém náměstí. Je to opravdu nádherný prostředí historického centra a i kvůli tomu, že se předpokládá velký počet účastníků, tak bychom se do toho Parkánu nevešli, tak se to přesunulo právě do těch Prachatic. Do toho na to náměstí.
1: Ano, já jenom ještě připomenu našim posluchačům, že soutěž o lístky bude na adrese facebook.com/finerock, tak tam můžete zkusit štístko. Dáme si teď tlustou Bertu, která tu taky zahraje s Michalem Chramostou v čele, a dáme si od nich agenta Smůlu. Poslouchejte.

0: No Jardo, a na závěr bych ještě poprosil, má Salt Fest svoji internetovou adresu, kde bychom se mohli informovat, jak to všechno bude probíhat?
1: Bohužel přímo svoji internetovou adresu nemají, je to pouze akce, která je vytvořena na Facebooku a je to vlastně akce pod kulturním informačním střediskem Prachatice. Takže pokud vlastně to budete chtít dohledat na Facebooku, tak přímo akci Saltfest, anebo se podívat na kulturní informační středisko, zkráceně KIS Prachatice.
0: Jardo, moc krát dík za pozvánku, za informace o letošním druhém ročníku Saltfestu, který se koná 29.8. a zavírá tím vlastně prázdniny. Koná se v Prachaticích na hlavním náměstí. Měj se moc hezky, ať přijde hodně lidí a držím palce, ať všechno zafunguje tak, jak má. Měj se moc hezky, ahoj.
1: Já děkuju a doufám, že se tam se všema uvidíme. Mějte se krásně.
0: To je pro dnešek úplně všechno. Příště vám tu prozradím, jaký koncerty budete moci stihnout pod Valečovským hradem a co se bude dít na letošním Javáči. Od mixu vám mává, jako vždy ze studia Avi pro Prochor, od mikrofonu se s váma loučí Kusovka a vážené rockerky, rockeři, případně i rockerčata. Už teď se na vás těším zas příští týden, tak za 167 hodin a hoň, anebo bye bye a pí čaj.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu. Skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
4: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
5: Navštivte www.kobbyelektro.cz. Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu. Kobby Elektro.
6: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce-huisman.cz.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz. Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
1: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
0: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.

0: Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. S Eurythmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
3: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce pomlčka Huisman.cz.
4: Buďte zdraví, rockeři, je tady další díl pořadu Víkend, ve kterém jsme vás minule informovali o zdravotních komplikacích bubeníka kapely ZZ Top Franka Bearda. Díky nim musel těsně před začátkem koncertu v Las Vegas vyhledat lékařskou pomoc, kterou mu sice poskytli, ale ne nadlouho. V pondělí 17. srpna totiž jeho srdce přestalo tlouci navždy a jeho duše se vydala do muzikantského nebe. Tento chlapík u vousáčů udával rytmus dlouhých 56 let, ale nebyl jenom vynikajícím bubeníkem, ale taky se podílel na skládání muziky a skvěle ovládal jak saxofon, tak zpěv, trumpetu a nebo taky tubu. No, co se dá dělat, život někdy přináší opravdu kruté rány a tak si na něho pojďme zaspomínat a vzdát mu tak hold.
5: Now, I'm bad, I'm nationwide. 3, 4.

Jste ve společnosti pořadu Víkend a před námi jsou Butcher Babies, kteří tvrdě pracují na nové desce. Ta by měla spatřit světlo světa 2. října a to pod dohledem Howarda Bensona, který se chopil produkce. Celkově se máme těšit na celkem 10 kousků, které mají být údajně vůbec nejosobitější, jaké kdy tato formace napsala. Podle samotné Heidi tyto písně vznikaly během její terapie, díky které si zaspomínala na různé střípky ze svého života. No a jak se jim to povedlo, tak to se dozvíme v aktuálním singlu, který se dočkal i zajímavého videoklipu.

Pořad Víkend pokračuje dál, a to s Primer Fear, kteří, jak je vidět, nesedí na zadku se založenýma rukama, ale tvrdě pracují na novém materiálu, který by se měl objevit na jejich dalším studiovém zářezu. Ten by měl spatřit světlo světa v dubnu příštího roku a představí ho v podobě dvou singlů. Název toho jejich díla bude Shadow Raider a úplně stejně se bude jmenovat jeden z kousků, který na něm bude. O přesném termínu a dalších podrobnostech vás budeme samozřejmě s dostatečným předstihem informovat, tak snad to bude opět pořádná dávka muziky, na kterou jsme od těchto borců zvyklí.

Toto byly v pořadu Weekend Primal Fear a i když jsme se minulý týden rozloučili s festivalem Rock Castle, tak už teď se můžeme těšit na ten další ročník, který se v Moravském Krumlově bude konat od 12. do 14. srpna 2027. Zatím jsou odtajněny kapely jako třeba Hammerfall, Orden Ogan, Bloodbound, Korpiklány, All for Metal a další borci. Vstupenky na tuto skvělou akci za vůbec nejlepší cenu jsou už v předprodeji, takže jestli za ně chcete vypláznout opravdu co nejméně peněz, máte právě teď možnost. No a my se ve společnosti jedné z těch kapel, o kterých jsem mluvil, pro dnešek i rozloučíme. Mně nezbývá, než vám poděkovat za přízeň a popřát co jiného než roku zdar.

0: nemusíš hledat. Tady jsi správně. Just Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Just Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy. Just Rock.

muziku. Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Týden se s týdnem sešel, já všechny zdravím u dalšího rok speciálu. Buď to na rádiu Čas Rok, anebo jestli sledujete televizi Rebel, tak vidíte, že jsme venku. Tentokrát s nádechem letního festivalu. Dnešní rok speciál není výjimečný pouze tím, že točíme venku, konkrétně na dalším ročníku festivalu Masters of Rock, ale jak můžete vidět, mám tady i hosty, třeba takového Petra Kolásku. Čau.
1: Nazdar, Tome.
0: Mimochodem člověk, který se tady 4 dny rozhodně nenudí, že jo?
1: No, ty znáš někoho, kdo by se na tomhle festiáku nudil, prosím tě.
0: No, pár lidí bych tady možná našel. Ale Peťa Koláska, to je muž mnoha tváří a profesí. Tak prosím tě, jaký je tvůj úděl tady na tom festivalu?
1: No, tak tady mám hlavně jednu, a to zajišťovat tady na obrovské obrazovky, které jsou tady zepředu na stage, které teďka teda nevidíme, ale ty nevidíme, protože tam zvučí kapela, tak abyste nás slyšeli. Tak na těch velkých obrazovkách, aby i ti vzadu tamhle za tím domečkem viděli, co se děje na stage, no tak my tam posíláme nějaký obrázky, no pěkný, doufám teda.
0: Jak to máš letos? Je to hodně tvojí režii, nebo tady opět i letos máme své vlastní režiséry od kapel, kteří si to dirigují sami?
1: Ale jsme tady teďka třetí den, prozatím byl režisér pouze jeden od kapely Halloween, no a jinak to je tak nějak v naší režii, ano.
0: Ale jací oni vlastně jsou tady ti borci z těch kapel? Jsou ostří na ty kameramani, nebo jsou v pohodě
1: většinou? Naprosto skvělý, hele, protože 99% těch, co tady přijedou, tak ví, o čem tahle ta práce je, a ví, že na ty kameramany nemůžou být moc takzvaně nehodní, protože by jim potom neudělali hezký obrázky, no, takže.
0: My budeme za chviličku pokračovat taky ještě s tebou a budeme se bavit o té práci, ale dáme si muziku a já to dnes budu vlastně plnit hudbou z letošního ročníku Masters of Rock, takže před námi je Max Cavalera. Ale skvělý, ses podívat?
1: Skvělý výběr. Já jsem se teda na Maxe koukal z té druhé strany stage, ale měl jsem tam zase obrázky ze 4 kamer, takže jsem ho měl ze všech možných úhlů. Mimochodem koncert výborný.
0: Výborný. A my si právě teď dáme Maxe Cavaleru.

0: Vítejte zpátky v Rock Speciálu, zároveň vítejte tak nějak vzdáleně ve Vizovicích na aktuálním ročníku Masters of Rock, který hra už je za náma, ale se mnou je tady stále Peťa Koláska.
1: Ano, my si to ještě užíváme tady s Tomem, ano, ten ročník.
0: Mimochodem, jsem tady zmínil muž mnoha profesí, tak jedna z tvých bývalých profesí vlastně jako je můj předchůdce v rádiu, že jo?
1: Ano.
0: Chybí ti to?
1: No ale čím dál tím častěji se mě někdo ptá, kdy se vrátím, jo? Takže začínám uvažovat, kdy se vrátím. Kouknul jsem do kalendáře, zjistil jsem, že čas mám tak asi v roce 2048, jo?
0: Ale to uteče, aby ses nedivil potom, jo.
1: Takže
0: ale zpátky k tomu, co ty tady děláš, nebo víceméně i dělával si, nebo stále děláš, a to je kamera.
1: Ano, to samozřejmě to stále dělám, proto tady vlastně jezdíme, ano.
0: Dlouhé roky si člověk za kamerou, je toho ještě dost, nebo už se více stahuješ právě do toho pozadí? Těm obrazovkám?
1: Je pravda, že vlastně ono to spolu velice úzce souvisí, takže já tady nejenom jsem za kamerou, jsem tady za jeřábem, jsem tady v režii, jsem tady jako technik, jsem tady jako elektrikář a občas jsem tady jako catering, jo, takže...
0: Jasně, no. Vzpomeneš si za svou kariéru, jako ne, že bychom ji bilancovali, to ne, jako co ještě...
1: No to bylo trochu brzo, hele, protože startujeme.
0: Víceméně mladý kluk pořád ještě, ale...
1: Děkuju.
0: Vzpomínáš si třeba za kamerou na fakt nějakou kapelu, která prostě byla bomba, co jsi si úplně moc užil. A třeba si i zapomínal točit, tak?
1: Hele, tak to se mi stává velice často, to ne, asi nevyjmenuju jenom jednu, jo. Vždycky se prostě zakoukáš, jako, a že to je parádní. Teďka jsem tady v zákulisí před chvíličkou potkal Ondru, zpěváka, vlastně kapely Gatecrasher, a říkal jsem mu, hele, kluci, perfektní show, oni dneska hráli vlastně, máme sobotu, že? Takže třetí den Masterů, oni hráli jako úplně první. Řekněme, že po třech dnech na festivalu a spaní 4 hodiny denně už je člověk takový po ránu, nic moc. Dokázali mě perfektně nastartovat a je to ta kapela prostě, kterou si užíváš prostě celou dobu, co točíš. Jedna z mnoha teda, musím říct.
0: Dobře, dáme si další muziku a vzpomeneme na včerejší den. In Flames, byl jsi? Kde jsi koukal, nebo?
1: Na In Flames jsem byl dokonce tamhle nahoře na tom domečku, protože oni měli úžasnou scénu. Je tam takový nádherný lustr ze světelných hadic, jako perfektní, krásná show, jako, takže pojďme si je připomenout.
0: Tak si je dáme.

0: pokračuje rok speciál, který točíme ve Vizovicích na festivalu Masters of Rock. Jak můžete vidět, lidé tady pořád chodí, rotují. Jaký je, Peťo, mimochodem tvůj asi největší festival, co jsi zažil?
1: Co jsem zažil, anebo který, na kterém jsem pracoval?
0: Ale tam, kde ty pracuješ, tam i žiješ, jako.
1: Ano, on je to vlastně jedno a to samý, se vezme kolem a kolem. Hele, největší asi, co jsme dělali a stále teda díky bohu ještě děláme, tak je festival Novarock v Rakousku. To je takový drobeček s dvěma stage, no, dvěma hlavníma stagema, spoustou menších a návštěvností někde kolem nějakého 250 000 lidí, jestli se nepletu. Takže Colors of Ostrava a Beats for Love se tomu teda už velmi blíží, ano, ale...
0: Takže tady si to připadá jako takový parčík, jo, proti tomu?
1: Ano, my vždycky, když jsme tady jezdili na Masters of Rock, tak to byl dlouhá leta náš největší festival za sezónu. A říkali jsme si, tak teď jdeme konečně na Mástry, tak si užijeme pořádný festiák. Pak nás to teda zaválo i na ty velké zahraniční festivaly a tady už si to jezdíme užívat pro takovou tu domáckou atmosféru, která je tady naprosto dokonalá, jako. A je pravda, že festiák pro 20-25 000 lidí už je dneska pro nás takový příjemný relax.
0: Dobře, pojďme ještě závěrem tady s tebou k tomu, co bude, protože my si dáme Marilyna Mansona, což bude zítřejší headliner, vlastně ten úplně závěrečný.
1: Takže vy už jste ho viděli, my ještě ne, jo?
0: tak co myslíš, co čekat do toho zítra?
1: Hele, od něj si myslím, že můžeme čekat nečekané, jo? Protože to je maník, který je schopný udělat tak šílenou show tady na Mástrech, že se z toho všichni...
0: Dobře. Mimochodem, tak. Kde budeš na Mansona?
1: Na Marilyna Mansona budu s největší pravděpodobností tak nějak všude. Já se budu užívat, já se budu koukat zezadu, já si to zajdu poslechnout i tam nahoru, podívat se na celou tu show a doufám, že ji nebudu muset celou režírovat, teda, že si dovezou vlastního režiséra.
0: Dobře, Mansona si užijeme zítra, respektive už jsme si ho užili. Tobě děkuju za rozhovor a ať se daří.
1: Díky tomu a jdeme si užívat.

0: Pokračuje Rok Speciál a já tady mám dalšího hosta, kterým je Pája, ahoj.
1: Ahoj.
0: Kolegyně z rádia Časrok z televize Rebel a človíček, který jednak tady je pracovně, k tomu se dostaneme za malou chviličku. Ale já bych se chtěl nejdřív pobavit vlastně o tom, že ty jsi skalní fanoušek festivalu Masters of Rock.
1: Ano, velice.
0: Jak dlouho jezdíš tady?
1: Poprvé jsem to byla v roce 2009.
0: 2009, jo? Mhm. Že řada let, ale. Vzpomínáš si na poprvé tady?
1: Vlastně, jak jsem to byla poprvé ten rok 2009, tak od té doby se ze mě stal fakt jako skální fanoušek metalu. Do té doby jsem poslouchala tak jako rock, ale od té doby je ze mě fakt metalista.
0: A je nějaká kapela, kterou si tady objevila na tom festivalu a dodnes je to vlastně tvoje srdcovka?
1: Třeba Stratovarius nebo Sabaton, to se staly moje velice oblíbené kapely. Když si ještě vlastně tenkrát v tom roce 2009 byly ještě takové menší a teďka už vlastně vystupují jako mezi headlinerama.
0: Ty kapely tak někdy určitě rostou, no. Ten aktuální ročník, samozřejmě, říkám, budeme řešit ještě, že jsi tady pracovně, ale máš čas se sednout na někoho kouknout. Kdo tě letos zaujal, nebo kdo tě respektive nejvíce bavil?
1: Tak včera jsem vlastně měla možnost jít na Rasmus. A předevčírem to byla kapela... Kdo splývá teďka?
0: No.
1: Co to bylo za kapelu?
0: No, zpátky Rasmus. Mm-hmm. Ono vlastně, ta kapela tady měla už vystoupit několikrát v minulosti, vždycky to z nějakých důvodů nevyšlo. Včera navíc to vypadalo, že to předuší zase bouřka, takže tahle kapela to tady má celkem v uvozovkách prokleté, ale povedlo se, kapela svůj koncert odehrála. Jak se ti to líbilo?
1: Mně se to teda líbilo, protože já jsem je poslouchala kdysi ještě na střední a jako viděla jsem je letos poprvé a jako za mě to byla úplně nostalgie.
0: Tak si dáme další muziku a za chvíli budeme pokračovat s tím, co tady Pája vlastně dělá.

0: Rok speciál na rádiu Čas Rok nebo televize Rebel jede dál. Se mnou je tady ještě Pája. Já jsem říkal, že jsi tady pracovně. A to, co je tady za náma, tak to je takzvané klíčovací studio, které můžete znát z festivalu Masters of Rock, ale třeba taky z Holby. O co se jedná v tom klíčovacím studiu? Popiš nám ten proces.
1: Tak můžete tady přijít, natočíte si svůj vlastní videoklip na oblíbenou kapelu, kterou si můžete vybrat, potom vám to přijde e-mailem a můžete vyhrát i zajímavé ceny.
0: Ta soutěž jako probíhá teda a ty ceny jako ano. Jsou fajn, musím říct, ale chodí tady jako různí lidé, kdo tě třeba zaujal tady? A jsou to jednotlivci nebo skupiny?
1: Jsou to jednotlivci i skupiny, takže vlastně můžete přijít jakkoliv ze skupiny i jako jednotlivec. Platí se vlastně jedna cena a jsou tady hodně zajímavé videa. Opravdu se tady hodně pobavíte. I my.
0: Ještě vám to nikdo nezboural tady, jo?
1: Zatím to tady nikdo nezboural, ale už to vypadalo, že to skoro zboura.
0: Tak hlavně jsme v polovině festivalu, takže uvidíme, co nás ještě čeká. Já ti moc děkuju za tvůj čas a hlavně ať se vám to tady povede a užívejte si to. Díky.
1: Díky, přijďte za náma.
0: Jdeme na další muziku.

Tak Bando, aktuální rock speciál, který jsme natáčeli venku na festivalu Masters of Rock, se chýlí ke svému konci. Před námi je ještě jedna kapela a já jsem si řekl, že se rozloučíme tak podobně, jako se rozloučil Hannes Braun. Dnes už tedy téměř bývalý zpěvák kapely Kiss and Dynamite. Ze zdravotních důvodů to bali jako frontman, no a ta rozlučka tady, ta byla parádní. Z jeho strany i ze strany fanoušků. Takže poslední dnešní muzika Kiss and Dynamite. Já vám děkuju za přízeň a budu se těšit zase příští týden v dalším rock speciálu.

Pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

Pohodový podvečer všem, velevážené rockerstvo. Tak jako každý čtvrtek i dnes, chvilku po 19. hodině startuje pravidelný pokec zvaný Backstage. My se tak trošičku vrátíme do měsíce července, kdy proběhl 22. ročník Masters of Rock ve Vizovicích. Důvod ten je jasný. Mým hostem je Hannes Braun, zpěvák kapely Kissin Dynamite. Já jsem Zbavoš a všem, kdo ladí vlny rádia Čas Rock, přeju dobrý poslech a hlavně ostrý zvuk.

0: Dozněla nám úvodní muzika, určená pro tenhle ten díl pořadu Backstage, no a jdeme si povídat s Hannesem Brownem. Což znamená, první otázka, v podstatě, jak se má a jak se cítí před koncertem ve Vizovicích. Tak zněl první dotaz.
1: Again, thanks for having me.
0: Ještě jednou díky za pozvání. Je pro mě čest hrát se svou kapelou, myslím si, že už popáté na Masters of Rock. A tenhle koncert je pro mě v Kiss and Dynamite hodně výjimečný, protože to bude můj poslední koncert, jak na Masters of Rock, tak i v České republice. Už loni na podzim jsem zveřejnil, že po letošním roce už nebudu zpěvákem Kiss and Dynamite, a to ze zdravotních důvodů. Jasně, to už se všeobecně ví, ale v kapele nebo s kapelou zůstaneš. Zůstaneš jednak jako skladatel a pak údajně taky jako producent. Je to tak?
1: Absolutely, and not just that. I mean, for the fans, of course, it's a big change to see next year someone else holding the microphone, but
0: rozhodně, a nejen to, pro fanoušky to samozřejmě bude velká změna, když příští rok uvidí s mikrofonem někoho jiného. Ale pro mě to je jen jedna část Kiss and Dynamite, za kterou už nebudu zodpovědný, a to je živé hraní. Koncertování tvoří možná 10% práce kapely a těch zbylých 90%, o to se budu starat dál. Tedy skládání, produkce, společné plánování kapely. Dalo by se říct, že zůstávám kapitánem naší malé lodi a jsem si 100% jistý, že mě budou fanoušci i v budoucnu pořád vnímat skrze naši hudbu. Takže úplně nezmizím.
1: In the future will feel me as a person through the music still. So I won't be gone forever.

0: is...
1: My v tuhle chvíli pokračujeme v našem povídání na rádiu Časrock, povídáme Hanse Brauna, frontmana kapely Kissin' Dynamite. Ten se rozhodl, že opustí post zpěváka, takže další dotaz směřoval na to, jestli kapela už našla někoho, kdo bude alespoň tak dobrý jako samotný Hanes Braun.
2: We haven't made a decision that we can make public to the world because, you know, we have so many... The plan was different.
1: Zatím jsme neudělali rozhodnutí, které bychom mohli veřejně oznámit, protože je toho teď opravdu hodně. Původní plán byl totiž úplně jiný. Když jsem loni oznámil, že v roce 2026 odehraju svá poslední vystoupení koncerty s Kissin' Dynamite, neplánovali jsme žádné poslední album. Pak ale přišlo obrovské množství komentářů, zpráv, e-mailů a všeho možného. Ta odezva byla opravdu obrovská a neuvěřitelně silná. No a všechny ty reakce měly něco společného. Samozřejmě v nich byl smutek z té zprávy, ale taky veliký respekt k mému rozhodnutí, což mě potěšilo, protože to ukazuje, že síla může spočívat i v tom, když uděláte rozhodnutí ve prospěch vlastního zdraví. No, ale teď to hlavní. Opravdu, obrovské množství zpráv mělo jedno společné. Fanoušci nás prosili o ještě jedno poslední album, na kterém budu zpívat já. Těch zpráv bylo tolik, že jsme si řekli, co kdybychom to opravdu dělali. A všichni jsme se v kapele zhodli, že by to vlastně takhle mohlo být. Messages were so tremendous that we thought about it. Hey, what if we did that? And we all agreed. In the band five people and said, okay. Dobře, jaká tedy bude nová deska? Jaké skladby na něm budou? Budou tam pouze nové songy nebo třeba i starší písně, budou nějací hosté?
2: Yes, exactly. So this is a very special record, not just because it's the last one with me.
1: Vlastně přesně tak. Je to opravdu výjimečná deska, nejen protože je poslední, na které zpívám já, ale zachycuje ducha 20-let Kissin' Dynamite. Když se ohlédnete zpátky, zvlášť poté, co jsem se rozhodl skončit jako zpěvák, automaticky začnete vzpomínat na těch 20 let a na začátky. Je to emotivní. Člověk začne být nostalgický a právě proto vznikl nápad uzavřít kruh. Nezařadit jen úplně nové skladby, ale taky ty hodně opravdu staré, úplně první, které jsme napsali před 20 lety. Chtěli jsme to všechno spojit na jednom albu a mimochodem, ty staré skladby, které jsme znovu nahráli, tak ty teď zní mnohem lépe.

0: toho gauče a přestat hrát tu kravinu.
1: V klidu, ženo. Útočím na rekord. Ještě dvě úrovně a vysvobodím princeznu.
0: No, kdyby tak věděla, co jí s tebou čeká. Nešla by u toho alespoň vypnout ta hudba? Kdyby tam třeba hrálo něco normálního.
1: V tom případě si během soboty a neděle naleďte rádio Čas Rock. Přesvědčíme vás, že kvalitní muzika se objevila ve spoustě videoher a naopak vás dokáže vybičovat k těm nejlepším výkonům. Závodní hry, sportovní nebo hudební. Tady všude můžete narazit na parádní muziku. Víkend písní z videoher. Nejsme jen

Vegas Rock. Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno,

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Týden se s týdnem sešel, já všechny zdravím u dalšího rok speciálu. Buď to na rádiu Čas Rok, anebo jestli sledujete televizi Rebel, tak vidíte, že jsme venku. Tentokrát s nádechem letního festivalu. Dnešní rok speciál není výjimečný pouze tím, že točíme venku, konkrétně na dalším ročníku festivalu Masters of Rock, ale jak můžete vidět, mám tady i hosty, třeba takového Petra Kolásku. Čau.
1: Nazdar, Tome.
0: Mimochodem člověk, který se tady 4 dny rozhodně nenudí, že jo?
1: No, ty znáš někoho, kdo by se na tomhle festiáku nudil, prosím tě.
0: No, pár lidí bych tady možná našel. Ale Peťa Koláska, to je muž mnoha tváří a profesí. Tak prosím tě, jaký je tvůj úděl tady na tom festivalu?
1: No, tak tady mám hlavně jednu, a to zajišťovat tady na obrovské obrazovky, které jsou tady zepředu na stage, které teďka teda nevidíme, ale nevidíme, protože tam zvučí kapela, tak abyste nás slyšeli. Tak na těch velkých obrazovkách, aby i ti vzadu tamhle za tím domečkem viděli, co se děje na stage, no tak my tam posíláme nějaký obrázky, no pěkný, doufám teda.
0: Jak to máš letos? Je to hodně tvojí režii, nebo tady opět i letos máme své vlastní režiséry od kapel, kteří si to dirigují sami?
1: Ale jsme tady teďka 3. den, prozatím byl režisér pouze jeden od kapely Halloween, no a jinak to je tak nějak v naší režii, ano.
0: Ale jací oni vlastně jsou tady ti borci z těch kapel? Jsou ostří na ty kameramani, nebo jsou v pohodě
1: většinou? Naprosto skvělý, hele, protože 99% těch, co tady přijedou, tak ví, o čem tahle ta práce je, a ví, že na ty kameramany nemůžou být moc takzvaně nehodní, protože by jim potom neudělali hezký obrázky, no, takže.
0: My budeme za chviličku pokračovat taky ještě s tebou a budeme se bavit o té práci, ale dáme si muziku a já to dnes budu vlastně plnit hudbou z letošního ročníku Masters of Rock, takže před námi je Max Cavalera. Ale byl ses podívat?
1: Skvělý výběr. Já jsem se teda na Maxe koukal z té druhé strany stage, ale měl jsem tam zase obrázky ze 4 kamer, takže jsem ho měl ze všech možných úhlů. Mimochodem koncert výborný.
0: Výborný. A my si právě teď dáme Maxe Cavaleru.

0: Vítejte zpátky v Rock Speciálu, zároveň vítejte tak nějak vzdáleně ve Vizovicích na aktuálním ročníku Masters of Rock, který hra už je za náma, ale se mnou je tady stále Peťa Koláska.
1: Ano, my si to ještě užíváme tady s Tomem, ano, ten ročník.
0: Mimochodem, jsem tady zmínil muž mnoha profesí, tak jedna z těch bývalých profesí vlastně jako je můj předchůdce v rádiu, že jo?
1: Ano.
0: Chybí ti to?
1: No ale čím dál tím častěji se mě někdo ptá, kdy se vrátím, jo? Takže začínám uvažovat, kdy se vrátím. Kouknul jsem do kalendáře, zjistil jsem, že čas mám tak asi v roce 2048, jo?
0: Ale to uteče, aby ses nedivil potom, jo. Takže ale zpátky k tomu, co ty tady děláš, nebo víceméně i dělával si, nebo stále děláš, a to je kamera.
1: Ano, to samozřejmě to stále dělám, proto tady vlastně jezdíme, ano.
0: Dlouhé roky si člověk za kamerou, je toho ještě dost, nebo už se více stahuješ právě do toho pozadí? Těm obrazovkám.
1: No, je pravda, že vlastně ono to spolu velice úzce souvisí, takže já tady nejenom jsem za kamerou, jsem tady za jeřábem, jsem tady v režii, jsem tady jako technik, jsem tady jako elektrikář a občas jsem tady jako catering, jo, takže.
0: Jasně, no. Vzpomeneš si za svou kariéru, jako ne, že bychom ji bilancovali, to ne, jako co ještě. No
1: to bylo trochu brzo, hele, protože startujeme.
0: Víceméně mladý kluk pořád ještě, ale.
1: Děkuju.
0: Vzpomínáš si třeba za kamerou na fakt nějakou kapelu, která prostě byla bomba, co jsi si úplně moc užil. A třeba si i zapomínal točit, tak.
1: Hele, tak to se mi stává velice často, to asi nevyjmenuju jenom jednu, jo. Vždycky se prostě zakoukáš, jako, a když si to je parádní. Teďka jsem tady v zákulisí před chvíličkou potkal Ondru, zpěváka, vlastně kapely Gatecrasher, a říkal jsem mu, hele, kluci, perfektní show, oni dneska hráli vlastně, máme sobotu, že, takže třetí den Masterů, oni hráli jako úplně první. Řekněme, že po třech dnech na festivalu a spaní 4 hodiny denně už je člověk takový po ránu, nic moc. Dokázali mě perfektně nastartovat a je to ta kapela prostě, kterou si užíváš prostě celou dobu, co točíš. Jedna z mnoha teda, musím říct.
0: Dobře, dáme si další muziku a vzpomeneme na včerejší den. In Flames, byl jsi? Kde jsi koukal, nebo?
1: Na In Flames jsem byl dokonce tamhle nahoře na tom domečku, protože oni měli úžasnou scénu. Je tam takový nádherný lustr ze světelných hadic, jako perfektní, krásná show, jako, takže pojďme si je připomenout.
0: Tak si je dáme.

0: Pokračuje rok speciál, který točíme ve Vizovicích na festivalu Masters of Rock. Jak můžete vidět, lidé tady pořád chodí, rotují. Jaký je, Peťo, mimochodem tvůj asi největší festival, co jsi zažil?
1: Co jsem zažil, anebo který, na kterém jsem pracoval? On to vlastně...
0: Ale tam, kde ty pracuješ, tam i žiješ, jako
1: tak. Ano, on je to vlastně jedno a to samý, se vezme kolem a kolem. Hele, největší asi, co jsme dělali a stále teda díky bohu ještě děláme, tak je festival Nova Rock v Rakousku. To je takový drobeček s dvěma stage, no, dvěma hlavníma stagema, spoustou menších a návštěvností někde kolem nějakého 250 000 lidí, jestli se nepletu. Takže Colors of Ostrava a Beats for Love se tomu teda už velmi blíží, ano, ale...
0: Takže tady si to připadá jako takový parčík, jo, proti tomu?
1: Ano, my vždycky, když jsme tady jezdili na Masters of Rock, tak to byl dlouhá leta náš největší festival za sezónu. A říkali jsme si, tak teď jdeme konečně na Mástry, tak si užijeme pořádný festiák. Pak nás to teda zaválo i na ty velké zahraniční festivaly a tady už si to jezdíme užívat pro takovou tu domáckou atmosféru, která je tady naprosto dokonalá, jako... A je pravda, že festiák pro 25 tisíc lidí už je dneska pro nás takový příjemný relax.
0: Dobře, pojďme ještě závěrem tady s tebou k tomu, co bude, protože my si dáme Marilyna Mansona, což bude zítřejší headliner, vlastně ten úplně závěrečný.
1: Takže vy festivalu. Už jste ho viděli, my ještě ne, jo?
0: tak co myslíš, co čekat od toho zítra?
1: Hele, od něj si myslím, že můžeme čekat nečekané, jo? Protože to je maník, který je schopný udělat tak šílenou show tady na Mástrech, že se z toho všichni...
0: Dobře. Mimochodem, tak. Kde budeš na Mansona?
1: Na Marilyna Mansona budu s největší pravděpodobností tak nějak všude. Já se budu užívat, já se budu koukat zezadu, já si to zajdu poslechnout je tamhle nahoru, podívat se na celou tu show a doufám, že ji nebudu muset celou režírovat, teda že si dovezou vlastního režiséra.
0: Dobře, Mansona si užijeme zítra, respektive už jsme si ho užili. Tobě děkuju za rozhovor a ať se daří.
1: Díky tomu a jdeme si užívat.

0: Pokračuje rok speciál a já tady mám dalšího hosta, který je Pája, ahoj.
1: Ahoj.
0: Kolegyně z rádia Časrok z televize Rebel a človíček, který jednak tady je pracovně, k tomu se dostaneme za malou chviličku. Ale já bych se chtěl nejdřív pobavit vlastně o tom, že ty jsi skalní fanoušek festivalu Masters of Rock.
1: Ano, velice.
0: Jak dlouho jezdíš tady?
1: Poprvé jsem to byla v roce 2009.
0: 2009, jo? Mhm. Že řada let, ale. Mhm. Vzpomínáš si na poprvé tady?
1: Vlastně, jak jsem to byla poprvé ten rok 2009, tak od té doby se ze mě stal fakt jako skální fanoušek metalu. Mm-hmm. Do té doby jsem poslouchala tak jako rock, ale od té doby je ze mě fakt metalista.
0: A je nějaká kapela, kterou si tady objevila na tom festivalu a dodnes je to vlastně tvoje srdcovka?
1: Třeba Stratovarius nebo Sabaton, co se staly moje velice oblíbené kapely. Kdysi ještě vlastně tenkrát v tom roce 2009 byly ještě takové menší a teďka už vlastně vystupují jako mezi headlinerama.
0: Ty kapely tak někdy určitě rostou, no. Ten aktuální ročník, samozřejmě, říkám, budeme řešit ještě si tady pracovně, ale máš čas se sednout na někoho kouknout. Kdo tě letos zaujal, nebo kdo tě respektive nejvíce bavil?
1: Tak včera jsem vlastně měla možnost jít na Rasmus. A předevčírem to byla kapela... Kdo splývá teďka?
0: No.
1: Co to bylo za kapelu?
0: No, zpátky k Rasmus. Mm-hmm. Ono vlastně, ta kapela tady měla už vystoupit několikrát v minulosti, mm-hmm. Vždycky to z nějakých důvodů nevyšlo. Včera navíc to vypadalo, že to předuší zase bouřka, takže tahle kapela to tady má celkem v uvozovkách prokleté, ale povedlo se, kapela svůj koncert odehrála, jak se ti to líbilo?
1: Mně se to teda líbilo, protože já jsem je poslouchala kdysi ještě na střední a jako viděla jsem je letos poprvé a jako za mě to byla úplně nostalgie.
0: Tak si dáme další muziku a za chvíli budeme pokračovat s tím, co tady Pája vlastně dělá.

0: Rok speciál na rádiu Čas Rok nebo televize Rebel jede dál. Se mnou je tady ještě Pája. Já jsem říkal, že jsi tady pracovně. A to, co je tady za náma, tak to je takzvané klíčovací studio, které můžete znát z festivalu Masters of Rock, ale třeba taky z Holby. O co se jedná v tom klíčovacím studiu? Popiš nám ten proces.
1: Tak můžete tady přijít, natočíte si svůj vlastní videoklip na oblíbenou kapelu, kterou si můžete vybrat. Potom vám to přijde e-mailem a můžete vyhrát i zajímavé ceny.
0: Ta soutěž jako probíhá teda a ty ceny jako jsou fajn, musím říct, ale chodí tady jako různí lidé, kdo tě třeba zaujal tady? A jsou to jednotlivci nebo skupiny?
1: Jsou to jednotlivci i skupiny, takže vlastně můžete přijít jakkoliv, ze skupiny i jako jednotlivec. Platí se vlastně jedna cena a jsou tady hodně zajímavé videa. Opravdu se tady hodně pobavíte, i my.
0: Ještě vám to nikdo nezboural tady, jo?
1: Zatím to tady nikdo nezboural, ale už to vypadalo, že to skoro zboura.
0: Tak hlavně jsme v polovině festivalu, takže uvidíme, co nás ještě čeká. Já ti moc děkuju za tvůj čas a hlavně ať se vám to tady povede a užívejte si to. Díky.
1: Díky, přijďte za náma.
0: Jdeme na další muziku.

Tak Bando, aktuální rock speciál, který jsme natáčeli venku na festivalu Masters of Rock, se chýlí ke svému konci. Před námi je ještě jedna kapela a já jsem si řekl, že se rozloučíme tak podobně, jako se rozloučil Hannes Braun. Dnes už tedy téměř bývalý zpěvák kapely Kiss and Dynamite. Ze zdravotních důvodů to bali jako frontman, no a ta rozlučka tady, ta byla parádní. Z jeho strany i ze strany fanoušků. Takže poslední dnešní muzika Kiss and Dynamite. Já vám děkuji za přízeň a budu se těšit zase příští týden v dalším rock speciálu.

0: toho gauče a přestat hrát tu kravinu.
1: V klidu, ženo. Útočím na rekord. Ještě dvě úrovně a vysvobodím princeznu.
0: No, kdyby tak věděla, co jí s tebou čeká. Nešla by u toho alespoň vypnout ta hudba? Kdyby tam třeba hrálo něco normálního.
1: V tom případě si během soboty a neděle naleďte rádio Čas Rock. Přesvědčíme vás, že kvalitní muzika se objevila ve spoustě videoher a naopak vás dokáže vybičovat k těm nejlepším výkonům. Závodní hry, sportovní nebo hudební. Tady všude můžete narazit na parádní muziku. Víkend písní z videoher. Nejsme jen rádi.

Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock.

0: dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.